Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Největší hudební výběr si užíváme tady na Krokodýlu. Jarek vám přeje hezký poslech. Vaše oblíbená soutěže zpátky. Ano, víme, že jsme vám pěkně uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. A to zadarmo. Zadarmo stačí jenom poslouchat Rádio Krokodýl a je to velmi jednoduché vyhrát. Vychytat musíte ten správný výherní song ve vysílání. Když se vám to podaří, tak benzín je potom váš. Každý den nový song, každý den jiný, který vás dovede k benzínu gratis. Tak držte Krokodýla, vyplatí se to. Vyhráváte benzín gratis, pokud správně zavoláte.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Velký rybí experiment v Jihomoravských řekách plavou tisíce jeseterů. I to probereme tady u nás na Krokodýlu. Jihomoravské řeky zručí novým životem. Odborníci Dodie a Moravy vypustili na Břeclavsku tisíce mladých ohrožených ryb. Chtějí zjistit, jak se jeseterům malým bude v takovýchhle podmínkách dařit a co musí udělat pro jejich návrat právě do přírody. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Vy to uslyšíte u nás na Krokodýlu. Teď uslyšíte ten největší hudební výběr, tak si užijte krásný poslech. Chce.

či seděl. A všetko vravit z mosta do prosta, tak jako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si,

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát, neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaký je rozdíl mezi chytrým a hloupým chlapem? Hloupý chlap vypráví vtipy o blondýnkách a chytrý, ten s něma spí.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. No.

0: 5.30 přesný čas a vy posloucháte Radio Krokodýl. Dobré ráno přejem v úterý 6. října, v druhý pracovní den 41. týdne. Hanuš dneska slaví svátek, Tonda Kala přeje dobré ráno. Katka taky dorazila v plné síle, vyspinkaná, už jsme probrali včerejší v úvozovkách úspěch brněnské komety, které se včera moc nezaražilo, tak snad bude lépe. Mimochodem i dneska po ránu budeme zcela určitě hrát o vstupenky na další domácí utkání komety. Taky vám prozradíme, kde se bude dneska rozdávat snídaně zadarmo, respektive za úsměv, úplně zadarmo to není. A taky se třeba můžem podívat na to, jestli je to dneska na deštník nebo na brýle. Já bych řekl, teď je to na něco teplejšího, protože tady kousek od Jihlavy. Dobronín hlásí 1,3 desetiny stupně. To fakt není moc. V Brně máme něco kolem 9, ale odpoledne to bude zase velmi příjemné s teplotami 24 a na ty sluneční brýle to dneska bude. Tak doufám, že se dneska bude dařit úplně všem. Dobré ráno.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 123 000 korun.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:15. Dobré ráno přejeme, jak to dneska vypadá a bude vypadat. Dneska se očekává jasno nebo skoro jasno. Zpočátku v údolích a nížinách s mlhami nebo i nízkou oblačností, která se během rána a dopoledne rozpustí. Později v noci začne pozvolna od jihozápadu přibývat oblačnost. Pršet dneska nebude, vemte si sluneční brýle, bude svítit sluníčko. Teploty příjemné až 24 stupňů. Přejeme dobré ráno.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
3: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Hit za hitem. Radio Krokodýl. Story. Loka.

0: Francouzštinu střídá čeština. Metr Gym na Krokodýlu minutu před šestou a teď vás ze studia Krokodýla v úterý 6. října zdraví Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, přijeme krásné úterní ráno. Tenista Jiří Lehečka si dnes v Tokiu zahraje o třetí titul v kariéře, podrobnosti ve zprávách.
0: Co dáme po šesté? Kamrad, be mine. My jim říkali za mladé modré tanky. Dáme také Modern Talking. A bude i slza fotky. Deštníky dneska nechte doma, vemte si sluneční brýle, bude slunečno a hezky, teplota bude stoupat. Teď máme někde celkem chladno, například tady, dívám se, do Broní kousek od Jihlavy, 1,3 do plusu. Kolik bylo u vás?
1: Já mám pocit, že když jsem jela, že bylo v autě kolem 11 stupňů.
0: Fakt, u nás bylo 5, tak to bylo celkem chladno. Jinak v Brně máme v téhle chvíli nějakých 9, ale odpoledne to bude krásných, příjemných 24 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Po více než roce prací na stavbě budovy ústavní lékárny v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je dokončená monolitická konstrukce budovy. Stavba za zhruba 419 milionů korun by měla být uvedena do provozu příští rok v květnu.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. Nádrž je nyní zaplněná asi ze 30%.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V dnešním rozhodujícím utkání vyzve v 11 dopoledne sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, vyrazíme na silnice D1 Vyškov Brno. Nic moc, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem na 209,5 kilometru došlo v pravém pruhu k nehodě. Kolona má přes 4 kilometry a narůstá. Ucpává se proto i nájezd ze Slavkova. Pomalu pojedete před Brnem na dálnici D2 od druhého kilometru. A na Hodonínsku ve Starém Podvorově na místní silnici boudalo osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Telšár.
0: Kubo, děkujeme. Ta kolona velmi rychle narůstá na D1. Už končí někde u Rousínova, což je kilometr 200.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Správného muže najdeš na každém rohu, řekl kdysi Bůh. Pak se zamyslel a udělal zemi kulatou.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9,5 minuty, pojďme zkontrolovat historii a 6. říjen. 6. října roku 1419 vytvořila se jednota šlechty, měst i některých představitelů církve, která si kladla za cíl udržet v zemi klid, než se vlády ujme nový panovník Zikmund Lucemburský. V roce 1923 byly založeny československé státní aerolinie, dnes známé pod názvem České aerolinie. Taky mrknem na rok 1948, kdy Národní shromáždění schválilo zákon na ochranu republiky, který komunistickému režimu umožnil posílit pronásledování jeho kritiků a také odpůrců. V roce 1950 začal vykonstruovaný politický proces s hokejovými mistry světa, po kterém 11 šampionů z roku 1949 skončilo za mřížemi. Bubníkovi a Modrému dokonce navrhovali trest smrti. V roce 2006 byla po 20 letech dokončena dálnice D5 spojující Prahu s hranicí s Německem. Pojďme se podívat do světa. Například mrknem na rok 1889, kdy v Paříži na Montmartre otevřeli nejslavnější kabaret, a to Moulin Rouge. Blíž k současnosti, v roce 1927 proběhla slavnostní premiéra prvního zvukového filmu, takzvaný Talkie, jazzový zpěvák, ve kterém zaznělo, spočítáno úplně přesně, 290 slov a také písničky, a ten první zvukový film trval 89 minut. To je teda celkem dost. V roce 1939 Adolf Hitler učinil Velké Británii a Francii nabídku míru, která byla posléze odmítnuta. V roce 1952 proběhla premiéra detektivní hry Agáty Christie Past na myši v Londýně. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Například Tereza Kerndlová, ta dneska slaví kulaté 40. narozeniny. A když se podíváme na to, kdo dneska slaví svátek, tak je to Hanuš. My gratulujeme, dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin 18 minut, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Kousek od Kyjova je skoro 12 stupňů a kousek od Jihlavy je jenom 1 stupeň. Opravdu velké rozdíly tady máme. V Brně máme něco kolem 8-9 stupňů. Odpoledne bude jasno, nebo skoro jasno, a teploty krásných 24 stupňů.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Úřady a operátoři před volbami už pravidelně zabezpečují své systémy před kybernetickými incidenty. Bezpečnost budou zajišťovat standardním způsobem, podobně jako tomu bylo u dřívějších hlasování. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala 37 dní. Japonská meteorologická služba uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší nepřetržitou řadu deštivých dnů od začátku měření v roce 1886. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je aktuálně 11. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
15: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
16: No nekecej.
18: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
2: Krokodýl.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokolín.
1: Přesně o 6:30, dobré zprávy, těch není nikdy dost, vaše oblíbené snídaně za úsměv jsou zpátky.
2: My vás ohledu nenecháme, každé všední ráno rozdáme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo a takhle to vypadalo včera.
3: Snídaně za úsměv na Moraváku, tady je veselo, smívá se nám první posluchačka, pěkné ráno.
4: Pěkné ráno, moc děkuju k Rádiu Krokodýl za snídaní takhle při pondělku.
3: A další se usmívá, to je naše věrná prý.
5: Ano, dobrý den, já jsem věrná posluchačka Rádia Krokodýl, od 20 let poslouchám a i mě dokonce maminka nechala zahrát písničku. Moc děkuji za snídaní, Rádio Krokodýle.
3: Snídaně za úsměv a další paní dostala od Rádia Krokodýl snídaní.
6: Ano, děkuji moc a přeji hezký den.
3: Kam pak jdete?
6: Do práce.
3: Super. Snídaně do práce.
1: Ano, dneska po ranu budeme rozdávat taktéž a bude to nahalas.
2: No říkal, chtěl jsi to říct, tak si to řekni.
1: Já jsem říkal, já to dořeknu. I dnes po ránu můžete vyhlížet snídaně zadarmo, dneska to bude na Lesné, na Halasově náměstí, tam se na nás usmějte, dobré ráno.
0: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, tam taková sranda není, slovo má Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem na 209,5 kilometru došlo v pravém pruhu k nehodě. Kolona má přes 4 kilometry a narůstá. Ucpává se proto i nájezd ze Slavkova. Pomalu pojedete před Brnem na dálnici D2 od 2. kilometru. A na Hodonínsku ve Starém Podvorově na místní silnici bouralo osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tělšár.
1: Kubo, děkujeme. Vypadá to, že nehoda se asi podařila odstranit, protože kolona se nám zkracuje. Je teda pravda, že je kolem Rousínova, ale pak se to rozjede a zpomalí to zase u Holovic. Jinak objízdná trasa je celkem plná, kolona je v Rousínově, no a taky na té souběžné silnici, kterou spousta lidí využívá. Komplikaci máme také na trase z Pohořelic na Brno na sjezdu, nebo u sjezdu na Modřice se srazila dvě osobní auta, i tam počítejte se zdržením.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je 5 minut po půl sedmé a my jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, k čemu máme hlas.
3: Aby se třeba někdo mohl naučit mluvit.
4: Abychom mluvili.
5: Aby jsme mohli mluvit, bez jazyku bychom nemohli mluvit. A ještě bez pusy bychom nemohli mluvit a bez nosu.
6: Kdyby jsme třeba něco chtěli říct kamarádovi a on by to potom neslyšel.
7: Kdyby jsme neměli hlas, tak by jsme mluvili.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Posloucháte Radio Krokodýl, je 6 hodin 39 minut k tomu, jak to vypadá venku. Máme tam chladno někde víc, někde míň, ale odpoledne to budou teploty víc než jednou, tak vyšší, někde mnohonásobně. Třeba kousek od hlavy Dobronín. Žádná celá 8 desetin stupně nad nulou. To tak jako fakt nic moc. Odpoledne se čeká 21 až 24 při jasné nebo skoro jasné obloze.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Hezké ráno. Do brněnských ulic včera vyjela tramvaj s postavami z Odcházení, poslední hry Václava Havla. Akci připravilo divadlo Husa na provázku jako součást celodenního programu k nedožitým 90. narozeninám dramatika, disidenta, politického vězně a pozdějšího prezidenta. Řidiči by měli být nově mimořádně opatrní při průjezdu nejfrekventovanější křižovatkou v Česku, kterou je křížení dálnic D1 a D2. Tento dopravní uzel se už rok modernizuje. V sobotu tam silničáři nově uzavřeli nájezd z dálnice D2 od Bratislavy na D1 směrem na Ostravu. Omezení potrvá do 28. listopadu. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj zorganizují Spojené státy s Kanadou. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
2: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak-pena.cz
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlu věříme, že pomáhat má smysl, a tak tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok.
1: Znáte někoho, komu by jedna z 12 klimatizací skutečně pomohla? Tak nám napište jeho příběh na www.81pomáha.cz.
2: Neváhejte a napište.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
3: Necelá minuta schází do 7 hodiny raní, posloucháte Rádio Krokodýl, budou další zprávy, Máje Katka, dobré ráno.
4: Dobré ráno, v Brně dnes startuje strojírenský veletrh pro řidiče, to znamená, že musí počítat s komplikacemi v dopravě, víc ve zprávách.
3: Co dáme po 7, Elton John, Dua Lipa. For the cause. Darling, darling, a taky Miraj. Půl minuty a bude 7 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Co počasí? Znojmo hlásí 7 stupňů, Vyškov 6, Brno hlásí 8 stupňů, ale bude se nám výrazně oteplovat. Dneska má být jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů.
1: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, pěkné ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Řidiči by dnes v Brně měli počítat s hustším provozem. Na výstavišti totiž začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Pokračuje policijní mluvčí David Chaloupka.
6: Policisté budou od časných ranních hodin dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů a počítali s možným zdržením. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost je možné sledovat na webu výstaviště. Pokud můžete, zvažte i cestu městskou hromadnou dopravou.
4: Tolik varování pro řidiče před dnešním komplikovanějším provozem v Brně kvůli začínajícímu strojírenskému veletrhu.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
4: Radnice ve Vyškově plánuje v souvislosti s chystaným zdvoukolejněním železniční tratě mezi Brnem a Přerovem navazující projekty za stovky milionů korun. Mají zabránit dopravnímu kolapsu a pomoci rozvoji města. Cesta z Vyškova do Brna se zkrátí na 15 minut.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
4: Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn, kde roste i kriticky ohrožený líkovec Voný. Pracovníci tam také budou odstraňovat nevhodné dřeviny. Na projekt má kraj slíbenou dotaci přes 2,5 milionu. Čeští fotbaloví reprezentanti se dnešním zápasem v Anglii pokusí překvapit a pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20 hodin a 45 minut. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18.30 proti domácímu kádru.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna do Tuřan od obce Telnice se bouralo, zdržíte se v koloně už kolem 10 minut. Dopravní nehoda překáží také u Modřic na silnici 152. V obou směrech tam narůstá zdržení. Přerušovaná fronta se táhne po dálnici D1 z Vyškova na Brno mezi 220. až 203. kilometrem. Zdržíte se proto i od Slavkova. A v úseku 5 kilometrů budete popojíždět ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim. Pro Rádio Krokodýl z Globasistán se Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádio.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Sedí dvě blondýnky v kavárně, jedna říká, tak co, jak ti dopadl řidičák, ty zkoušky? Vyhodili mě. A proč? No, před kruhovým objezdem bylo na značce napsáno 30, tak jsem ho 30krát objela. Počkej, a nepřepočítala ses?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Mandraže a motýly za námi právě teď 11,5 minuty po 7. hodině ranní a před námi je soutěž o voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně.
2: No a ten poukaz může být váš, když se právě teď dovoláte jako první do studia na linku 603 103 103 a správně zodpovíte, na co se dneska Ženek ptá.
1: Už někoho na telefonu máme. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Alena, dobrý den.
1: Dobrý den, Alenko, co pak jste dneska snídala?
3: Prybíňák.
2: To je taková rychlovka.
1: To jste snědla dětem, ne? Tak, Alenko, poslouchejte dobře, Žanek se ptá.
4: Gomedy, co to znamená máznout klepeta na perutě?
1: Máznout klepeta na perutě, co to může být?
3: Klepeta, to jsou ruce, ne?
1: Co nás jako ptáte?
3: Ne, já přemýšlím.
1: Jo, aha, dobře, my vám pustíme Brňany, jo, jestli věděli nebo ne.
5: Asi ruce?
6: No, klepeta, to jsou nohy.
7: Klepeta, želízka.
8: Ne, klepeta jsou, když dají někomu náramky, když někoho zatknou.
6: Na želízka.
2: Bylo to tam jednou úplně kompletní.
3: Když se dají želízka, pouta na ruce.
4: Mm-hmm. Máznout klepeta na perutě znamená dát někomu pouta na ruce.
1: Měla jste někdy pouta na rukou?
3: Ne.
1: My se neptáme na policisty.
3: Ne.
1: Ne, dobře.
2: Nebuď tak lechtivej po ránu.
1: Ano, dobře, no. Každopádně jste uhodla, tak jste vyhrala voucher na 300 korun na pizzu Bombastika. Gratulujem, mějte se hezky.
2: Na
1: shranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Miraja Samlov na Krokodýlu 19 minut po 7. hodině, kdy máme v centru města Brna 8 stupňů, Vyškov hlásí 5,5, Břeclav 4,5. Kousek od Jihlavy v Dobrodíně je stále a pořád velmi chladno. Žádná celá 7 desetin stupně. Pravda, nad nulou, ale žádné velké teplo. Ale odpoledne teplo bude. Po jižní Moravě se při jasné nebo skoro jasné obloze čeká 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově nakažených opět vzrostl, a to hlavně mezi dospělými. Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut Českou zjistili stovky prohřešků a technických závad. Po celé republice zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel a více než 32 000 lidí. Zjistili 1565 přestupků kvůli nepřiměřené rychlosti a uložili za ně pokuty za téměř 3 miliony korun. Ománský pilot Hamam Hamami, který je obviněný z pokusu o únos a havárii letadla, chtěl narazit do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Už dříve si našel společnosti, které létají do izraelské metropole. Na základě toho si vybral emirátský Fly Dubai. Sdělit to měl policii během výslechu. Nejlepší střelec historie NHL Alexander Ovečkin z Washingtonu uvedl, že tato sezona bude v elitní hokejové lize jeho poslední. 41-letý ruský útočník své rozhodnutí oznámil spoluhráčům v kabině a také prostřednictvím prohlášení Capitals. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
7: Rádio Krokodýl.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
10: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
9: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
10: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
9: www.chlebíčkovýraj.cz.
11: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
14: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
15: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Fandíme úplně všichni i teď o půl osmé ráno na Krokodýlu. Je teda pravda, že včera se moc nezadařilo, v Českých Budějovicích 1-5 z našeho pohledu. Je sice pravda, že jsme vystali na branku soupeře o 10 střel víc, ale...
1: Ale pořád jsme ještě na začátku, není rozhodně nic ztraceno. Další zápas je před námi ve čtvrtek, kdy se Kometa představí na Spartě. No a v neděli bude hrát doma a bude hostit Plzeň od 17 hodin. A vy můžete být u toho, zafandit a povzbudit Kometu, samozřejmě k tomu úspěšnému výsledku. Takže volíte studio 603 103 103.
0: Už je někdo na telefonu, kdo pak Krokodýl, dobrý den?
2: Čau, čau, tady Jarda z Líšně.
0: Nazdar Jardo z Líšně, kolikrát jsi byl letos na hokeji?
2: Dvakrát zatím.
0: Jo, a byly to výsledky úspěšné?
2: S Hradcem se vyhrálo a s Mladou Boleslaví vlastně taky.
0: Jo, tam to bylo trestní střílení, pokud se nepletu.
2: Až na závěr.
0: Jak to vidíš teďka?
2: Tak uvidíme. Včera teda žádná sláva to nebyla, Potom na tu Spartu, tak uvidíme dál, jak se to bude vyvíjet.
0: Já myslím, že dobře. Každopádně, ukaž, jak budeš fandit v neděli na Kometě.
2: Jasně. Tak hoši, bojovat. Ole, Kometa do boje, všichni vám fandíme a modro-bílé srdce nám bije.
1: Hej.
0: Jednička s hvězdičkou.
1: Tak lístky jsou tvoje, blahopřejeme ti.
2: Děkuju.
0: Měj se, zdarec, ahoj.
2: Jo, čau.
3: Krokodýl fandí v brněnské Kometě.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Minutu po půl osmé také vyrazíme zkontrolovat silnice. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna do Tuřan od obce Telnice se bouralo, zdržíte se v koloně už kolem 10 minut. Dopravní nehoda překáží také u Modřic na silnici 152. V obou směrech tam narůstá zdržení. Přerušovaná fronta se táhne po dálnici D1 z Vyškova na Brno mezi 220. až 203. kilometrem. Zdržíte se proto i od Slavkova. A v úseku 5 kilometrů budete popojíždět ze Svitav do Brna před první odbočkou na Kuřim.
0: Musím říct, že kolona na D2 se teda dost prodlužuje, už je to na nějakých 15 minut zdržení, což je celkem dost. Mám tady další dopravní nehody. Trasa Jihlava Znojmo u odbočky na Svojkovice havarovalo osobní auto, průjezdnou jediný s ním pruhem a další nehoda je hlášená ze Znojma na křižovatce ulic k Sirotčinci a Krátká. Tam se srazila dvě osobní auta.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8:05, jdeme za dětmi a budeme se ptát na věc, kterou v těchto dnech už asi moc neuvidíme.
2: Ve školce v Královy Poli jsme položili otázku, kde se bere duha.
3: Když svítí sluníčko a prší, tak vejde ducha.
4: Když jsou blesky a prší, tak jak už skončí ta bouřka, tak vyjde duha.
5: Když prší a je velký bez, tak vyjde duha.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 7:40, to je čas, kdy ladíte Krokodýla a kdy venku v Brně nebo v centru města Brna máme nějakých 8 stupňů. Teplota se zatím ještě nezačala moc zvedat, naopak třeba klesá kousek od Jihlavy do Broní, tam je pouze 0,5 stupně nad nulou, 1 v plusu mají v Bystřici nad Pernštejnem, Břeclav hlásí 4,5, Znojmo 7 stupňů. Odpoledne má být jasno nebo skoro jasno a teploty velmi příjemné až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu ve Věšovicích na Znojemsku. Obžalovaná na ubytovně zasadila poškozenému 158 bodných a řezných ran. Hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Několik smrtelných nehod se stalo v posledním období na dálnici D2 u Brna. Silničáři na situaci reagují instalací radaru, který má řidiče donutit zpomalit. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala 37 dní. Hlavní město Japonska zažilo nejdelší nepřetržitou řadu deštivých dnů od začátku měření v roce 1886. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
1: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
4: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
5: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Za 9 minut bude 8 a my na Krokodýlu víme a věříme, že pomáhat má smysl a tenhle týden opět nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo.
2: Společně s 81 Klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci a to každý měsíc celý rok.
1: Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže, tak nám napište jeho příběh na www.81pomáha.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 123 000 korun.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: ATC na rádiu Krokodýl přesně 2:15 před 8 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo by chytrálí. S Chytrartem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrart?
8: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
0: 50 vteřin schází do 8 hodiny ranní. Katka na Krokodýlu nachystala další zprávy. Dobré ráno.
10: Pěkné ráno. Tenista Jiří Lehečka si dnes v Tokiu zahraje o třetí titul v kariéře. Víc ve zprávách.
0: V Tuhačkově, nebo kde to mělo být?
10: V Tokiu.
0: Po 8. Teddy Swims. Shania Twain. That don't impress me much. A bude i Kapitán Demo. A taky bude výrazně teplej, než je tam teď. Odpolední teploty by měly být někam ke 24 stupňům a k tomu má být jasno.
11: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
12: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Je 8, hezké ráno.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Po více než roce prací na stavbě budovy ústavní lékárny v areálu fakultní nemocnice Brno v Bohunicích je dokončená monolitická konstrukce budovy. Stavba za zhruba 419 milionů korun by měla být uvedena do provozu příští rok v květnu.
12: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
10: Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. Nádrž je nyní zaplněna asi ze 30%.
12: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
10: Nová budova střední školy v Moravských Budějovicích vyjde téměř na 400 milionů korun. Kraj vybral dodavatele, který bude mít na práce 22 měsíců. Výstavba školy v Humpolci se naopak komplikuje, proto kraj ukončil smlouvu na její projekt. Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V dnešním rozhodujícím utkání vyzve v 11 dopoledne sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze.
13: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrazíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
14: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Štefánikově ulici u křižovatky s Kabátníkovou stojí osobní auto s poruchou. Celkově narůstá provoz ve městě kvůli ranní špičce. Zmíním například cestu od Bystrce k Žabovřeské ulici, kde se popojíždí kolona je také na Poříčí do centra před Vídeňskou a i v okolí Dornichu. Ucpaná je i kvůli zúžení ulice Drobného do centra. Na dálnici D1 vázne provoz z obou stran u exitu 210 a přerušované kolony čekejte i na bratislavské D2 na příjezdu do Brna od 11. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globasy stánce Jakub Tylušar.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
15: Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině ranní. Kolik tam máme, kalkulačko?
1: Máme tady zase víc a víc peněz. 123 900 korun už za chvíli za náš krokodýlí zvuk. Buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nový vedoucí úřadu nastoupí před své úředníky a říká: tak, ode dneška zavádím nový týdenní pracovní pořádek. V pondělí oddych po víkendu. Úterý příprava na pracovní den. Středa pracovní den. Čtvrtek oddych po pracovním dni. Pátek příprava na víkend. Sobota, neděle víkendové volno. Když domluví, tak se přihlásí úředník a říká: počkat, a v tu středu tady budeme jako do kolika?

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Já chci peníze, já chci peníze.
2: Tak jestli chcete, tak volejte hned teď 603 103 103, telefon k nám do studia. Máme tady 123 900 korun a to není málo.
1: Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
3: Tady Martina, dobré ráno.
1: Dobrý den, Martinko, jak se dneska daří?
3: No, ještě nemusím do práce, tak je to fajn.
2: Aha, a už vám ta výhra, to by bylo fajn, že?
1: No, k tomu ty prachy. Už vám někdo udělal snídani?
3: Ne, ale já manželovi, jo.
1: A co jste mu připravila?
3: Chtěla jsem měj chleba ve vajíčku, tak dojídal zbytky, no.
1: Ale jako zní to hrozně, dojídal zbytky, ale chleba ve vajíčku. Jako říkám si, to bych si dal jako večer to zalít pivkem, ale
2: my to děláme taky, když máme starý chleba.
1: No dobře, ale po ránu na snídani chleba ve
2: vajíčku. To je docela těžký, no.
3: Musíš se šetřit, musíš zbytky dojíst. To tak jinak nejde.
1: To je pravda. A vy teď šetřit nemusíte, vy teď můžete rozhazovat, pokud teda uhodnete ten zvuk. Co to podle vás je?
3: No, já jsem přemýšlela, včas jsem si umývala vlasy, a když jsem si je rozčesávala, jsem si říkala, zní to sice blbě, no ale tak zkusím to, tak rozčesávání vlasů.
1: Dobře, jdeme rozčesat vlasy, podle vás to zní takhle. Trošku zachuntaný
2: tak
1: vlasy.
2: Chemlon trošku.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Říká, že je to hezký typ, ale není bohužel správný.
1: Je nám líto. Mějte se moc pěkně.
2: Dobře, krásný den.
3: Taky hezký den. Naschle.
1: Naschranou.
4: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. ProX2000.cz.
5: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Anastasia dospívala tady u nás na Radiu Krokodýl přesně 19 minut po 8. hodině raní. Jak nám to vypadá venku s počasím? Příjemně. Hlavně spoza okna, je tam celkem chladno, i když jak kde. Strážovice u Kyjova hlásí plus 12 stupňů, když to znamená opačnou stranu, jako po diagonále přes Brno, tak Dobronín u Jihlavy hlásí 1/10 stupně nad nulou. Odpoledne má být skoro jasno nebo úplně jasno a teploty až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Řidiči by měli být nově mimořádně opatrní při průjezdu nejfrekventovanější křižovatkou v Česku, kterou je křížení dálnic D1 a D2. Tento dopravní úzel se už rok modernizuje. V sobotu tam silničáři nově uzavřeli nájezd z dálnice D2 od Bratislavy na D1 směrem na Ostravu. Omezení potrvá do 28. listopadu. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu navíc mají mít také lístky s kandidáty na senátory. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se zpožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je aktuálně 11. Takový je přehled zpráv. Pěkné ráno.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
4: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
5: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
7: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
8: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
9: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Radio Krokodýl.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
12: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
13: Tati, co je to hybrid?
14: To je auto.
13: A co je to superhybrid?
14: To je Chery.
15: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
16: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
17: Více na cherrymotor.cz.
18: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
17: Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
18: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
19: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
20: Promění.
19: A v novou sukínku?
20: Promění.
19: A v paraplíčko?
20: Promění.
19: I na obal pro pastelky?
20: I v obal.
19: A v baťůžek?
20: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
21: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
19: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
20: Běž už.
21: Více na cestaodpadu.cz.
22: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
23: Přímo by chytrálí. S Chytrartem jsme ušetřili.
22: A co je Chytrart?
23: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
22: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
24: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Rádiem Krokodýl.
1: Za 2 minuty bude 8:30 a už dneska jsme vám udělali radost se snídaní. Dneska se rodinná snídaně, tedy rodinná snídaně z rodinné pekárny Kolhánek a Trápal za úsměv rozdávala v Brně na Halasově náměstí.
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc se jí nechce, co?
3: Ne.
4: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme. Tady máte snídaně.
3: Děkujeme.
5: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní. Stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma. Moc děkuju. Vážím si toho.
6: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
7: Jmenuji se Iveta, potkala jsem tady na náměstí Halasovo na Lesné Rádio Krokodýl a dostala jsem o nich dobrou snídaně, tak moc děkuji.
1: A kde pak budeme zítra?
8: Zítra se těšíme v Rajhradě, tak se stavte s krokodýlem posnídat za úsměv.

0: Adia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Štefánikově ulici u křižovatky s Kabátníkovou stojí osobní auto s poruchou. Celkově narůstá provoz ve městě kvůli ranní špičce. Zmíním například cestu od Bystrce k Žabovřeské ulici, kde se popojíždí kolona je také na Poříčí do centra před Vídeňskou a i v okolí Dornichu. Ucpaná je i kvůli zúžení ulice Drobného do centra. Na dálnici D1 vázne provoz z obou stran u exitu 210 a přerušované kolony čekejte i na bratislavské D2 na příjezdu do Brna od 11. kilometru.
1: Tak jsem to spočítal a z Vyškova na Brno se na D1 zdržíte zhruba nějakých 20 až 25 minut. Ano, je toho hodně. Je to možná také tím, že dneska nám začíná storojdenský veletrh, takže ten příjezd je náročnější. A pozor, v Brně Štefánikova na křižovatce s Kabátníkovou stojí odstavené osobní auto. A na Třebíčsku v Budišově se srazila dvě osobní auta.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl deváté, jdeme za dětmi.
2: Ve školce Nelsone se ptáme, proč nosíme spodní prádlo.
3: Protože aby nebyly na holati.
4: Já si myslím, že to je, by jim nebyla zima.
5: Aby se jim nevystrčovaly zadky.
6: Aby jsme nevypadali jako smrdíci.
7: Aby nelizl Julínek a Pipinka.
8: Aby jim nevystrkoval zadek a aby se jim všichni nesmáli.
9: Že aby nám nebyla zima pak na to.
1: Jsem si všiml teďka nové mody, jak ta mladá děvčata chodí oblečená, kalhoty jako značně snížené, pas jako dole, ale oni nosí body, jakože ten výkroj, že jsou vidět,
2: že vidět
1: jako
2: ven.
1: Kyčle.
2: To je teďka moderní, je to sexy.
1: Jo, vypadá to dobře. Ale je to mladý!
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Antrix Golden jsme si dali na rádiu Krokodýl 9 minut po půl deváté. Jak to venku vypadá s počasím a bude vypadat s počasím? 8 stupňů máme teď v centru Brna. Domašov 10 stupňů. Bystřice nad Prenštejnem jenom 2 stupně. Břeclav 4,5 a Znojmo 7,5 stupně. Odpoledne má být moc hezky, jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 24 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově nakažených opět vzrostl, a to hlavně mezi dospělými. Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut v Česku zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel, zjistili 1565 přestupků kvůli nepřiměřené rychlosti a uložili za ně pokuty téměř za 3 miliony korun. Ománský pilot Hamam Hamami, který je obviněný z pokusu o únos a havárii letadla, chtěl narazit do mezinárodního letiště v Tel Avivu. Už dříve si našel společnosti, které létají do izraelské metropole. Na základě toho si vybral emirátský Fly Dubai. Sdělit to měl policii během výslechu. Čeští fotbaloví reprezentanti se dnešním zápasem v Anglii pokusí překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20 hodin a 45 minut. Takový je přehled zpráv, pěkné ráno.
0: Mě zajímalo, jak si Katka typne dnešní utkání. Když si vezmu, že my jsme prohráli s Chorvatama a Chorvati doma dostali od Angličanů 7-0 a my dnes jedeme do Anglie, jak to vidíš?
2: Já to vidím na 0-2 pro nás. Jakože prohrajeme to.
0: V čem jedeš? Jako 0-2, jakože z našeho pohledu. Jakože Angličani vyhrajou 2-0, ano. Jo? Tak jsi to myslela.
2: Tak jsem to myslela.
0: Aha, dobře, no ale i tak, dobrý, no nic, uvidíme. Dobré ráno.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
4: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
5: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v M-paláci.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
10: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
9: A kde to najdu?
10: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
9: A nemáš nějakou slevičku?
10: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
15: No vám i tobě. A taky tobě.
16: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8,5 minuty a bude 9 hodin.
2: My vám přejeme krásné ráno a už se nám hlásí mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům do studia. Pobyt na svobodě může mít někdy hodnotu jen několika drobných mincí. Vězení hrozí dvojici, kterou strážníci a policisté dopadli v pondělí v noci. Před 14:00 se na pultu centralizované ochrany městské policie rozezněla výstraha od objektu veřejných toalet v Joštově ulici. Signalizaci spustil alarm napojený k zásobníku na mince. Strážníci schránku zkontrolovali a přišli na to, že je vypáčená a chybí v ní peníze. Při pátrání v okolí objevili dva podezřelé muže. Shodou okolností se s nimi v tu chvíli bavila hlídka státních policistů kvůli jinému případu. 21-letý muž a jeho o 13 let starší známý měli po kapsách drobnou hotovost převážně v 10 korunách a 5 korunách. Mladší z nich byl navíc celostátně hledaný a oba se k vloupání do automatu na mince přiznali. Jsou podezřelí z trestného činu. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Jakub Ghanem, přejeme hezký den.
0: Radio Krokodýl.

0: Pěkně zlehka easy jsme se dostali až k 9. hodině, tedy u nás na Krokodilu. Tohle byly Faith No More a 9 bude za minutu a čtvrt.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Magickou baladu Letnice uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
0: Za půl minuty bude 9 hodin, máme úterý 6. října ze studia Rádia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
5: A Tunde Kale, krásný den přejeme. V Brně dnes startuje strojírenský veletrh. Řidiči tak musí počítat s komplikacemi v dopravě, víc ve zprávách.
0: Co dáme po 9. 90. Čamba bamba bude. Unique 2. A taky třeba Robbie Williams. Dnešní počasí bude krásně babuletní, bude jasno nebo skoro jasno a odpolední teploty až 24 stupňů.
6: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Řidiči by dnes v Brně měli počítat s hustším provozem. Na výstavišti totiž začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
7: Policisté budou dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů a počítali s možným zdržením. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost je možné sledovat na webu výstaviště. Pokud můžete, zvažte i cestu městskou hromadnou dopravou.
5: Ještě doplním, že strojírenský veletrh začíná v Brně dnes a koná se do pátku.
1: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
5: Radnice ve Vyškově plánuje v souvislosti s chystaným zdvoukolejněním železniční tratě mezi Brnem a Přerovem navazující projekty za stovky milionů korun. Mají zabránit dopravnímu kolapsu a pomoci rozvoji města. Cesta z Vyškova do Brna se zkrátí na 15 minut.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
5: Kraj Vysočina bude do roku 2029 opakovanými sečemi a pastvou ovcí zlepšovat podmínky v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn, kde roste i kriticky ohrožený líkovec voný. Pracovníci tam také budou odstraňovat nevhodné dřeviny. Kraj má slíbenou dotaci přes 2,5 milionu korun. Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou. Neobhájí tak loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2x2-6.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na plné silnice, začíná Kuba.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s přerušovanou kolonou v úseku přes 2 kilometry na cestě od Židenic až po ulici Dornych přes Ostravskou ulici. V okolí výstaviště očekávejte silnější provoz kvůli strojírenskému veletrhu. Bouralo se na Kninické ulici na cestě na Bystrec za Žabovřeskou. Na dálnici D1 očekávejte místy zpomalení mezi Rousínovem a Brnem na cestě z Vyškova. A převážně kamionová doprava. Místy zpomaluje od 11. kilometru D2 do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globási stánce Koptilšar.
0: Kubo, děkujeme, ještě tady máme další nehody, například Brno, ulice Provazníková, na křižovatce s ulicí Antala Staška se srazila 3 osobní auta a pozor, ve Znojmě v křižovatce ulic Kosmákovi a Jarošovi se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Do Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: 9.04, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl. Hezké dopoledne.
1: Přejme krásný úterý, svátek má Hanuš, tak všem Hanušům všechno nejlepší.
2: Radio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, platím. Co máte?
3: 10 korun.
0: 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Dneska si na mailovou adresu napsala Jaru Štěrmáková ze Slavkova. Dobrý den, ráda bych zavzpomínala na svůj přechod z dětství do puberty. Tehdy jsme s holkama doslova žrali. Kapely Holky a Lunetik, byly to krásné časy. Puste prosím písničku Senzační od Holek. Ať si všichni zavzpomínají stejně jako já na ty časy minulé. Zdraví vás vaše věrná posluchačka Jaru Štěrmáková ze Slavkova u Brna. Tak Jaruško, zdravíme a tady dáváme ty holky. Si senzační. Přesně tak, jak jste si přála. Z Krokodýla pěkné dopoledne.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: 9 hodin a 19 minut k tomu. My tady u nás na Radiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl, a tak tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Ale ne jednu skříňku do rohu, ale komplet včetně montáže. Společně s 81 klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu, a každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc, celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Tak nám napište jeho příběh na www.81pomáha.cz. Děkujem, že pomáháte společně s námi.
0: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
3: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. BrunoFamilyPark.cz.
2: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
4: Partnerem snídaní je rezort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Radio Krokodýl. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
6: Autonova Brno, na ulici Masná, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl, Tonda Kala.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik tak najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Klasická devadesátka od Fool's Garden za námi a před námi hádání hitu v jedné sekundě. Když ho dneska uhodnete, mám tady pro vás voucher v hodnotě 300 korun na pizzu Bombastika, kterou najdete už pětkrát v Brně. Vaším úkolem je uhodnout z první sekundy ukázky písničky, buď jak se jmenuje, nebo kdo jí zpívá. Tady to je.
3: 3, 2, 1, go!
4: We were good.
2: To je celý. Asi před 14 dny jsem se ženou doma hrál hit v jedné sekundě, pouštěl mi nějaký písničky a pak řekla, že se mu odmítá hrát, že všechno uvodnu. Tak jak to bude schválně dneska? 603 103 103. Radio Krokodýl, dobrý den.
5: Zdravím, tady Petr.
2: Dobrý den, Petře, poznal jste písničku?
5: Já si myslím, že to je My Love
2: Styles,
5: nebo jak se jmenuje, Plover.
2: Ale to si myslíte úplně přesně, uhodl jste, gratuluju.
5: Děkuju moc krát.
2: Jste takhle úspěšný ve všem, co děláte?
5: To nevím.
2: Každopádně dneska se vám zadařilo, tak jste vyhrál voucher na pizzu. Gratuluju.
5: Děkuju moc krát.
2: Nezavěšujte, mějte se hezky. Naschranou.
5: Naschle.
2: Miley Cyrus Flowers, dáme to celé. We were good.

0: Na krokodilu tip pro nás, pánové. Flowers, kvítka. A co jako? No tak zkuste koupit nějaký kvítku do dnes domů. Vždycky se hodí ty plusové body. Tohle nebyla 90, to byl hit v jedné sekundě z roku 2023. Do 90, do 10. Určitě patří třeba taková Celine Dion. Nebo třeba Metallica. A bude také MC Sarah Real McCoy. 1,90 lepší než druhá. Dneska hrajeme Hanušům. Slaví svátek, pánové, gratulace.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině. 90.

0: Tak tohle byla poslední 90ka po 9. tady u nás na kroku dílu The Dream. Bude 10, co po 10. například Bryan Adams. Ale Farben. A taky Činasky. 40 vteřin a bude 10 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota nám stoupá, už tady máme 11 stupňů, to samé hlásí Vyškov, Břeclav tam je 9,5, ve Znojmě 10, v Jihlavě 5,5 stupně. Odpolední teploty by po jižní Moravě měly být příjemné. 21 až 24 stupňů a k tomu jasno.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké úterý.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Obnova tramvajové tratě v Brně do Líšně je plánovaná na příští rok. Jedná se o úsek ze Stránské skály, který se pro pravidelnou dopravu nepoužíval přes 60 let. Podle tiskové mluvčí dopravního podniku města Brna půjde o první etapu po přejezd v Drčkově ulici, přičemž zatím se počítá s tím, že trať bude jednokolejná. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na nichž budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Nových průzkumů o tom, jaké jejich adepti mají vyhlídky na zvolení, se ale nedočkají. Až do sobotního uzavření volebních místností platí zákaz zveřejňování výsledků volebních průzkumů. Stovky středních škol ve Francii dnes opět zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Dnešních protestů se zúčastní i odbory. Od začátku protestních akcí, které na některých místech stejně jako minulý týden přerostly v násilnosti, bylo zraněno bezmála 200 studentů. Trenér Santi Denia věří, že čeští fotbalisté v dnešním utkání Ligy národů v Anglii budou pokračovat v postupném zlepšování výkonů. Nový španělský kouč národního mužstva zároveň po úvodních třech porážkách touží v závěrečném duelu probíhajícího srazu po prvních bodech, které podle něj nakonec stejně ovšem rozhodují.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Provazníkově ulici u křižovatky s ulicí Antala Staška se srazila 3 osobní vozidla. Čekejte tam silnější provoz. V úseku 1 kilometru je přerušovaná kolona na příjezdu k Dornichu přes Zvonařku. Omezený provoz je na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem za exitem 210. Doprava tam zpomaluje a pár minut si postojíte také v protisměru. Pro Rádio Krokodýl z Glová systém.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.

0: Jsou 3:50, dneska hrajeme hlavně Hanušům, kteří právě dneska slaví svůj svátek. Jinak na Krokodýlu samozřejmě rozdáváme snídaní za úsměv. Kde jsme byli dneska? Prozradíme. A kde budeme zítra? Bude to mimo Brno, bude to přesně... to vám řekne Katka za chvilku. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

letech. Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: a Jižní Moravu s Rádiem Krokodýl.
1: Poslouchat Krokodýla se vám rozhodně vyplatí, protože každý všední den od tohoto týdne pro vás máme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal, a to úplně zadarmo, respektive za úsměv. A jak to probíhalo dnes a kde, konkrétně tady to prozradím na Lesné na Halasově náměstí, pojďte si to poslechnout.
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc jí nechce, co?
3: Ne.
4: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme. Tady máte snídaně.
5: Děkujeme.
6: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní. Stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma. Moc děkuju. Vážím si toho.
7: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
8: Jmenuji se Iveta, potkala jsem tady na náměstí Halasovo na Lesné Rádio Krokodýl a dostala jsem o nich dobrou snídaně, tak moc děkuji.
1: No a posnídat s námi gratis můžete taky zítra. Pozor, tentokrát nebudeme v Brně, zamíříme do Rajhradu, tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

0: Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
2: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
3: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
6: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Krokodýlí zvuky pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
7: Pusťte slunce do svého domova.
8: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
7: A pozor, akce.
8: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
15: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
16: Náš výkup je teď totální hardcore.
17: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
19: Je dobré nebýt nikdy sám.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Máme 3 minuty po 10:30. Hezké dopoledne. Možná už přemýšlíte o tom, co a kde dnes poobědvat, tak Krokodýl má pro vás jako vždy tip. Vybíráme brněnskou pivnici u Čápa v Brně, která nabízí česnečku s bramborami, uzeným masem a sýrem a k tomu třeba smažený hermelín s poličanem, vařené brambory a tatarská omáčka. To vše za 169 korun. Tak jestli jste si vybrali, přejeme z Krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krásné dopoledne z Krokodýla vám všem přeje Katka a máme tady pro vás varování. Přátelé, na jižní Moravě nám žloutenka sice v létě mírně ustoupila, ale už je tomu zase jinak. Hygienici evidují za září 34 případů. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově nakažených opět vzrostl a pozor hlavně mezi dospělými. Ze 34 případů se 5 lidí nakazilo dokonce na dovolené ve státech jižní Evropy. Podle hygieniků často jsou nakažení lidé v Itálii, taky ve Španělsku nebo v Maďarsku, Polsku či na Ukrajině. No a od začátku tohoto roku na jihu Moravy v souvislosti s onemocněním už 3 lidé zemřeli. Tak velký pozor na to. Připomínáme, že se má dodržovat preventivní opatření, především lidé pracující v gastronomických provozech, tak ti by se měli nechat naočkovat. No a jinak samozřejmě klasika, pořádně si mít ruce, ať už jdete z toalety nebo přijdete někde zvenku, tak na sebe dejte velký pozor. Taky s nikým nepijte ze stejné lahve, to je přece jasný, nezdílejte cigarety a tak dále. Prostě buďte na sebe opatrní, ať se vám žloutenka vyhne. To vám přeje Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v M-paláci.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
12: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
13: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: And I'll write your name.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Belinda Carlisle tady u nás na Krokodýlu, krátce před 11. Hezké dopoledne s vámi, Katka a taky Míša, máme zprávy. Ahoj.
1: Ahoj a pěkné dopoledne. Podvodníci na sociálních sítích se vydávají za zákaznickou podporu aerolinek. Více už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žertinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. z Krokodýlích hitů Offenbach. Nabídneme Billyho Joela. Moc vydařený song a bude i Marek Ztracený.
5: Časy se mění a my dva zůstáváme stejní.
0: Za 3/4 minuty bude 11.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Bude nádherně, jasno a k tomu teploty 21 až 24 stupňů.
7: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkné úterý.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno-Střed také v letošním školním roce podpoří talentované žáky základních škol prostřednictvím stipendijních programů. Děti se díky nim mohou nad rámec běžné výuky rozvíjet například v přírodních vědách, historii, matematice nebo programování. Na specializovaných kurzech radnice spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež. Podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc například se spožděným letem nebo odškodněním a následně se od nich snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. Polské úřady včera večer nedopatřením vyslali obyvatelům Lubušského vojvodství na západě země varování v souvislosti s ruským útokem proti Ukrajině. Výstraha nebyla určena lidem u hranic s Německem, ale obyvatelům Lublinského vojvodství sousedícího s Ukrajinou. Čeští fotbaloví reprezentanti se dnešním zápasem v Anglii pokusí překvapit a pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45.
8: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne taky vám všem za volant. Aktuální informace ze silnic přináší Kuba.
9: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Bohunické ulici u křižovatky s Vídeňskou došlo k nehodě dvou osobních vozidel. Zablokovaný je tam jeden jízdní pruh. Zdržíte se v obou směrech do 5 minut na Křižové ulici a Vídeňské před Poříčím. A v obou směrech vázne provoz na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210 na Holubice. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilžar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: minuty po 11. Hezké úterní dopoledne. Přeje z krokodýla Katka Horáková, no a před námi krokodýl cestovatel a zamíříme až do daleké Afriky, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Nejnovější sexuální poloha je na cibuli. Postup: muž se svlékne a žena se rozpláče.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Díky, že ladíte Krokodýla taky v 11 hodin a 18 minut. A díky tomu se dozvíte, že s vámi budeme už velmi brzy sdílet cestu sportovce a cestovatele Jakuba Žáka, který nás vezme až do daleké Afriky. Víc, co říká Jakub tady u nás na Krokodýlu.
2: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo z Rwandy.
1: Ano, to byl Jakub Žák, projekt Afrika a jeho extrémní výzva startuje už tento čtvrtek, 8. října a právě s Jakubem budeme ve spojení a jeho cestu po Africe na Krokodýlu sledovat, tak buďte s námi.
0: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolípku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
3: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
4: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
3: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
5: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském Krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
6: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
3: Rádio Krokodýl.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
9: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
8: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
9: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
8: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
9: Chlebíčkový ráj.
10: Nebeské pochoutky. Prochuťové buňky.
11: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV
12: 2026.
11: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
13: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
17: Přímo bychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
16: A co je Chytrart?
17: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
16: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
18: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Je dobré mít parťáka při práci.
2: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Ladíte krokodýle, hit za hitem, před námi Sean Baker a Sebastian a pak už se mrkneme na dneska začínající strojírenský veletrh tady u nás v Brně, tak se nás držte a hezké úterní dopoledne mějte s krokodýlem.

Lásko ztratila se z noci, ale tvý stopy už zavál sníh. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu, tak

0: Moravě.
1: A víme, že na brněnském výstavišti dneska odstartoval 67. mezinárodní strojírenský veletrh a dalších 5 doprovodných oborových veletrhů. Policisté tak od rána dohlížejí na dopravu v okolí areálu a také na hlavních příjezdových trasách. Řidiči by měli podle policistů počítat s hustou dopravou a zdržením, no a ideální je, když návštěvníci využijí služeb MHD. Jinak v pavilonech si lidé můžou prohlédnout například novinky z oblasti robotiky, automatizace balících linek nebo třeba 3D tisku. Strojírenský veletrh se koná do pátku, takže i doprava bude po celý pracovní týden v Brně tak trochu divočejší, tak s tím počítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
3: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
5: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
6: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
7: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
8: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
7: A kde to najdu?
8: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
7: A nemáš nějakou slevičku?
8: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
10: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: disco. Klidně to řekni na hlas, Míšo.
1: Jo, dobře řeknu, dáme si disco teď v poledne.
0: Prostě s náma to tady mrská Christina Aguilera, Pitbull. Před 12. ladíte krokodýla, krásné poledne vám přejeme. No a máme další čerstvé zprávy.
1: Ano, pěkné poledne. Česko čeká neobvyklá politická pauza. Podrobnosti už za chvíli.
0: A už se domrskej, Míšo, jo?
1: Jo, dobře.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I když kdo ví, jestli se domrskáme, protože po 12. Taylor Swift. Taky skvělá Sheryl Cole. Na to bych se ráda mrskla a bude i Single X.
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi...
0: Přesně za půl minuty bude 12.
4: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nás čeká další krásný babolitní den. Bude po celý den jasno, k tomu teploty až kolem 24 stupňů, tak si to užijte.
5: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zřejmě až noví zástupci Brna, kteří vzejdou z nadcházejících voleb, rozhodnou o tom, jak město naloží s pozemky v Kuřimi, které tam vlastní. Město pozemky s rozlohou přes 85 tisíc metrů čtverečních v minulosti několikrát nabídlo v dražbě. Vyvolávací cena byla 162 milionů korun. Nikdo o ně však neprojevil zájem. Komunální a senátní volby a potom nadlouho klid. Jakmile voliči v říjnu vhodí do uren poslední lístky a sečtou se hlasy, čeká Česko neobvyklá politická pauza. Rok 2027 totiž přinese fenomén, na který si tuzemští voliči v posledních letech příliš nezvykli – volební prázdniny, pokud tedy kalendář nenaruší něco neplánovaného. Prezident Spojených států Donald Trump schválil popravu bývalého psychiatra americké armády Nidala Hassana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil. Pokud popravčí četa Hassana zastřelí, bude to první vojenská poprava od roku 1961. Linda Nosková nestačila v osmi finále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6-2-6.
6: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor na policejní hlídku v Brně, v ulici Hybešová, pozor na rychlost taky v ulici Trnkova. Na D1 také opatrně, na 206. kilometru ve směru z Brna na Vyškov stojí odstavené porouchané auto. Tak velmi opatrně, šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Přesně 3:12, krásné úterní poledne vám přeje z krokodýla Katka Horáková. Dobrou chuť, pokud právě obědváte, svátek má Hanuš, tak i vás zdravíme, ať se vám dneska dobře daří. A z krokodýla posíláme Cheryl Cole, ať máte dobrou náladu a parádní den.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: je Maria Krokodýl a hrajeme na celé Brno, celou jižní Moravu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď už jdeme za našimi nejmenšími posluchači. Dneska jsme ve školce v Židenicích a ptáme se těch prcků, proč si zamilovaní dávají pusu?
2: Aby zdůraznili, že se mají hrozně, hrozně moc rádi.
3: Protože když je nějaká oslava a čtenář čte, tak se vždycky políbí a zůstanou s manželem s ním navždy ty ženský.
4: Když si dávají pusu, tak vždycky zůstanou spolu navždy a můžou si chodit do práce a vydělávat penízky na dovolenou.
0: No jasně, že jo. Proč si zamilovaní dávají pusu? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Židenicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Připraveni, snídaně jsou u nás za úsměv.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
5: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
6: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na jižní Moravě.
7: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
8: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
9: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
10: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
12: Vážně?
11: Jasně, dej na mě.
13: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
9: Rádio Krokodýl.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
1: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Ten je Krok Udíl, tady je vaše rádio. Rádio, které vám nabízí taky klimatizaci. Pro někoho, komu pomůže. Tak nám napište, podíváme se na to už za malou chvíli. Tady u nás na Krok Udílu.

0: Tak co krokodíláci, dali jste si nějaké espresso, možná cappuccino, co? Krokodýl, hrajeme hit za hitem.
1: Krokodýl na kolech.
0: No a pozor, na D2 se chystají radary. Ano, několik smrtelných nehod se stalo v poslední době na dálnici D2 u Brna. No a silničáři na situaci reagují instalací radarů. Tak s tím počítejte, mělo by to být někde v okolí Blučiny. Budeme vás informovat o tom, kde přesně, co je jisté, tak poprvé v historii budeme mít radary na dálnici D2. Tak s tím počítejte a opatrně na silnicích.
1: Krokodýl na kolech.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
3: Více na cherrymotor.cz.
7: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
10: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice.
14: Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krištof a Domenika Aládžia. Půlnoční hřích krokodýl, 13. hodinka. Pěkné odpoledne vám přeje Jirka, no a taky...
1: Míša, pěkné odpoledne.
0: Máme čerstvé zprávy.
1: Ano, Babiš na strojírenském veletrhu opět kritizoval systém evropských povolenek. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl 13. z krokodýla Leone. Eros Ramazzotti. Michal Hruza.
3: Bylo to poslední.
0: Tak to vám bude hrát krokodýl.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Je tam příjemně, teploty kolem 24 stupňů. Zítra polojasno, teploty kolem 22.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Doveze pacienta až tam, kam je třeba. V Brně jezdí první plně elektrická sanitka. Do flotily svých sanitních vozů ji letos v září zařadila fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Otázkou, na kterou teprve odpoví ostrý provoz auta, je reálný dojezd. Premiér Andrej Babiš dnes v projevu na zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně znovu kritizoval evropský systém emisních povolenek. Zopakoval, že je podle něj třeba zrušit emisní povolenky pro rafinérie a uvedl, že Česká republika na povolenkách prodělává 50 miliard korun ročně. Uvedl také, že by Česko mělo těžit ropu a plyn. Světová zdravotnická organizace označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou Irkutského institutu pro boj s morem a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy. Čeští fotbalisté do 21 let zakončí skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku nastoupí od 18.30 proti domácímu kádru.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. krajskereality.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Brnem zatím projedete celkem v poklidu. Pozor, akorát na Blanensku v Sadové ulici u křižovatky s Purkyňovou se střetlo osobní auto s motorkářem. Den jednička máme tady nehodu osobáku s nákladňákem z Brna na Vyškov 204. kilometr. Dejte pozor, šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Jirka s vámi, jsme vaše rádio a rádio, které pro vás má snídaně za úsměv, zadarmo, gratis, i o tom za malou chvíli. Tak pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jde děda po ulici a vidí, jak školáci vesele kouří a to se jich ptá: chlapci, kolik vám je let, že tu si tu vesele vykuřujete? 18. No, to by mohl říct kdokoliv. Omyl, vy už ne, dědo.

Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Michal Hruza na pořád, 13 hodin 20 minut, jste s Krokodýlem. Tohle je vaše rádio, které vám dělá radost i po ránu.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
0: Jasně, že jo, vaše oblíbené snídaně jsou zpátky. Naše krokolítka vyráží do ulic Brna a Jižní Moravy. Stačí se na nás jenom usmát a každé všední ráno rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Výborné pohádkové koláče.
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné. A tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc jí nechce, co?
3: Ne.
4: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme. Tady máte snídaně.
3: Děkujeme.
5: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní. Stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma. Moc děkuju. Vážím si toho.
6: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
0: No a zítra po ránu vyrazí naše krokohlídka mimo Brno. Zítra nás vyhlížejte přímo v Rejhradě. Hned po ránu.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
10: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
12: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
1: Radio Krokodýl.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodžii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
16: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
15: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
16: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
15: www.chlebíčkovýraj.cz.
17: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: zpíváte si s Madonou Hang Up, krokodýlami jdeme soutěžit o velké peníze.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Téměř 124 tisíc korun za náš tajemný zvuk Rádia Krokodýl. Jste připraveni? Tohle je on. Ptáme se, co to je. Můžete volat studio 602, tedy 603 103 103. Jednomu z vás dáme šanci tipnout si. Volat můžete právě teď. V tuto chvíli je telefonní linka volná. No a my se rovnou zeptáme, kdo tam a odkud. Rádio Krokodýl, halo?
2: Rostě, ahoj.
0: A Rostě, vítej, odkud nám voláš?
2: Z Brna.
0: Tak v práci, doma?
2: Bohužel v práci.
0: Zvedneme ti plat o 124 tisíc, co ty na to?
2: Jo, zkusíme to, vím to úplně přesně. Můžu teda hádat?
0: Můžeš, typuj.
2: Je to krajní cibule, délka nože 12,5 cm, ale ten už lehce tupej.
0: Takže takhle do detailu. Říkáš krajní cibule, nůž, délky, kolik? 12,5 cm a tupej.
2: 12,5 cm.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak co na to arbitr? Že by to bylo ono? Není to prý krajní cibule s jakýmkoliv nožem, řík tady ukazuje arbitr.
2: Tak škoda, škoda, zkusím příště.
0: Zkusíme, budeme si lámat hlavu dál, co to může být. Zvedáme banka, ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
3: Radio Krokodýl.
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
7: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
6: A kde to najdu?
7: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
6: A nemáš nějakou slevičku?
7: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
8: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Jednak roku dílo Edward Maja. Dneska po 19. budeme hrát na vaše přání, tak pokud máte někoho ve svém okolí, komu byste chtěli udělat radost, tak pojďte do toho. Dneska v 19 hodin. No a pozor, narozeniny má taky Pavlínka Millerová, takže pro Pavlu hrajeme na zvednutí nálady k narozeninám. Přejeme všechno nej.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Robbie Williams Feel, doufám, že se cítíte dobře, jste s Krokodýlem, my pro vás sledujeme taky zprávy z Brna, Jižní Moravy a celé republiky. Míša je tady od toho, vítej.
1: Vítám a přeji pěkné odpoledne. Řidiči v Brně musí dnes počítat s hustším provozem, více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenace Matka nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. pozdravíme taky Kamču Edgera. Vítej do práce, zdravíme i do Vyškova. Michael Sembelo. Budou Krištof.
9: Že to, co mě i tebe tak mrazí.
0: Je tady 14. hodina.
10: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
11: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď aktuálně v Brně teploty kolem 23 stupňů. Nejteplej je v Břeclavě. Díky, že posloucháte. Zítra polojasno, teploty do 22.
12: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiči by dnes v Brně měli počítat s hustším provozem. Na výstavišti totiž začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Pokračuje policejní mluvčí David Chaloupka.
13: Policisté budou dohlížet na dopravu v okolí areálu i na hlavních příjezdových trasách. Řidiče žádáme, aby dbali jejich pokynů a počítali s možným zdržením. Návštěvníci veletrhu mohou pro vjezd a parkování využít bran 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského, parkoviště u velodromu nebo u nové sportovní haly. Aktuální obsazenost je možné sledovat na webu výstaviště. Pokud můžete, zvažte i cestu městskou hromadnou dopravou.
1: Tolik varování pro řidiče kvůli začínajícímu strojírenskému veletrhu.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: 60. narozeniny dnes slaví Evžen Boček, kastelán zámku Milotice na Hodonínsku a autor knižní ságy o aristokratické rodině Kostků, kteří zdědí zchátralý zámek. Podle prvních dvou dílů série vznikly úspěšné filmové adaptace v režii Jiřího Vejdělka. Dosud poslední knihu vydal loni v listopadu.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Krajský soud v Brně dnes otevřel případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Žena na ubytovně zasadila podle obžaloby milenci přes 158 bodných a řezných ran. Za pokus o vraždu a vraždu s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest až doživotí. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na korty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nímž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu.
14: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Dopravní servis
15: Rádia Krokodýl.
0: Teď už pohled na silnice, jak to jezdí.
16: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 204. kilometru ve směru z Brna do Vyškova bouralo osobní auto s nákladním. Kolona tady má přes 5 kilometrů. Ucpaný je kvůli tomu i výjezd z Brna ze Slatiny. Hodně plný je příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro řidiče kamionu je zdržení výrazně delší. Přímo v Brně si postojíte na Zvonařce ve směru na Židenice a na výjezdu ze Znojma směrem do Jihlavy bouralo osobní auto s nákladním. Zpomaluje se tady v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl to Global Assistant Margit Pálek.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Ze všech programů a procedur nahubnutí je stejně pořád nejlepší rozvod. No tak jak jinak se chcete za 3 měsíce zbavit 70 kg?

0: Tohle na krokodýlo zpívající modelka z Británie Dua Lipa. Hudiny, jste s krokodýlem?
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Na krokodýlo víme, že pomáhat má smysl. Tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Znáte někoho, komu by pomohla klimatizace a zlepšila mu život? Napište nám jeho příběh právě teď na www.81pomáha.cz. Tento týden nadělíme někomu klimatizaci gratis. No a do toho rozdáváme taky snídaně.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolítku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
2: Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
3: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
4: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
7: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
8: Pusťte slunce do svého domova.
9: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
8: A pozor, akce.
9: Za každé okno získejte zpět až 2 500 korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
10: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
15: Více na cherrymotor.cz.
16: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun, včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamelrestaurace.cz.
17: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Na kroku dílo Duke Dumont, no a zdravíme Martina Kašpara i druhého Martina, tak pánové, pro vás přímo do Řečkovic.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: No a my jsme rádio, které pomáhá a chystáme taky velký charitativní běh. Jakub Žák poběží Afrikou.
2: 20 kilometrů plavání, 1000 kilometrů na kole a 220 kilometrů běhu. Jsem Jakub Žák a ve Rwandě mě čeká moje největší výzva. Cíl? Pomoci místním získat přístup k pitné vodě. Projekt Afrika startuje už brzy a vy u toho můžete být se mnou každý den přímo ze Rwandy.
0: Budeme to sledovat na Krokodýlu, no a mezi tím Flipside, Happy Birthday na Krokodýlu.
3: Happy Birthday. So make a wish.

0: Na Krokodýlo jsme se tak trošku zavlnili. Tohle je vaše rádio a rádio, které tady je pro vás i po ránu. Ano, máme to nejlepší po ránu. No a je to naše ranní show, kde můžete vyhrávat taky velké peníze. Tak nás poslouchejte a vyhrávejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz. Nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
7: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
8: MSV 2026.
7: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
9: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
10: Promění.
9: A v novou sukínku?
10: Promění.
9: A v paraplíčko?
10: Promění.
9: I na obal pro pastelky?
10: I v obal.
9: A v baťůžek?
10: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
11: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
9: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
10: Běž už.
11: Více na cestaodpadu.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: for another. Krokodýl, no a teď už čerstvé zprávy s Míšou Kupskou, o čem budou?
1: Já vám přeji pěkné odpoledne. 20 let provozu odletového terminálu na brněnském letišti. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. na klub Supergirl. Budou Šenis. A nebo Miraj. Je tady 3. hodina odpolední.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno až skoro jasno. Teploty opět příjemné kolem 22 stupňů. Bude pěkně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 20 let je v provozu odletový terminál na brněnském letišti. Za tu dobu odbavil skoro 10 milionů cestujících. Stavba s netradičním tvarem stála 250 milionů korun. Letiště v Tuřanech postupně prochází úpravami. Vedení Tišnova se zatím nepodařilo získat nájemce hotelu Květnice. Zájemci se mohli přihlásit do zářijové elektronické aukce, kde byla vyvolávací cena nájmu 50 tisíc za měsíc. Podle radnice ale nový nájemce prostor zřízení nevzešel. S uchazeči budou teď ještě jednat. Vedení města taky zváží úpravu podmínek pro příští aukci. Český pavilon na letošním frankfurtském knižním veletrhu zve na literární pobřeží, které nelze najít na žádné mapě. Česko je letos čestným hostem tohoto největšího knižního veletrhu na světě, který bude slavnostně zahájen dnes večer a potrvá do neděle. České hokejistky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa v Ostravě navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Turnaj se v porubské Torax aréně uskuteční od 8. do 16. ledna.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už míříme na silnice, víme, kdo jezdí krokodýláci.
6: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna ve směru do Prahy bouralo osobní auto s nákladním. Připravte se na zdržení v koloně. Dále z Brna na Vyškov se popojíždí mezi 201. a 211. kilometrem. V Brně si postojíte v obou směrech na Zvonařce a v opuštěné ulici. Na Raněské třídě havarovalo osobní auto a následně skončilo v kolejišti. A na Brněnsku za Hostinicemi směrem na Ochoz zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Jezdí se tady kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Pálek.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

Jirka s vámi, máte chuť na chutnou dobrou snídaní, pohádkové koláče, i o tom za malou chvíli, no a do toho nám zpívají Shanice, I love your smile.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Marie je tak hodná žena. Pokaždé, když její manžel pozdě večer dorazí domů, tak hned, jak vstoupí do dveří, dostane svoji fajfku, pantofle, pyžamu, knížku, kafe, večeři a cokoliv dalšího se najde, tak to po něm Marie taky hodí.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Do úterý krokodýl Mariah Carey Without You a do toho taky snídaně za úsměv.
1: Stoci snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
0: Včera ráno jsme začali krokodýláci a dneska to pokračovalo na Lesné, nemělo to chybu. Úžasné snídaně, pohádkové koláče z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo, stačí se jenom usmát a je to vaše, že Jirko?
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc ji nechce, co?
3: Ne.
4: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme, tady máte snídaně.
3: Děkujeme.
5: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní, stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma, moc děkuju, vážím si toho.
6: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
0: A to ráno je hnedle veselější, co holky Elišky to mají dodatečně k svátku, možná se objevili nějaký Hanuš, ten to má dneska. A zítra pozor, ráno krokohlídka vyrazí na jih. Kousek od Brna, budem vás těšit v Rajhradě. Tak se moc těšíme s krokodýlem a s dobrotami pekárny Kulhánek a Drápal. Dobrou chuť předem všem.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
10: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
11: Vážně?
10: Jasně, dej na mě.
12: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
13: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
14: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
13: A kde to najdu?
14: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
13: A nemáš nějakou slevičku?
14: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
15: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
19: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
18: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: krásný počasí. Píšou mi i z Vysočiny, že to je spíš jak jaro a vůbec ne podzim, tak doufám, že i Hypnotized udělal radost, zvláště pak na Príglu.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: A jdeme bydlet, krokodýláci, protože se mnou ve studiu na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku je a odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Pane řediteli, je lepší koupit menší byt teď nebo větší později?
2: Pokud řešíte vlastní bydlení, pořízení menšího bytu hned je ve většině případů rozumnější strategie. I menší nemovitost v osobním vlastnictví vám totiž začne okamžitě budovat kapitál a její hodnota se dlouhodobě vyvíjí spolu s trhem. V momentě, kdy se vaše životní situace změní a budete potřebovat větší bydlení, můžete stávající byt bez problémů prodat nebo ponechat jako investici k pronájmu. Díky tomu nezůstáváte stát stranou trhu a peníze pro vás pracují už od začátku.
0: Přesně tak, nezůstávejte stranou, jak říká oblastní ředitel Real Spektra Petr Broža. Ať se vám dobře bydlí, peníze pracují a krokodýl vás k tomu také těší.
1: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz. Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Radio Krokodýl.

0: Au krokodýláci, úterý s vaším oblíbeným rádiem, taky s hymnou milovníků TikToku Kesha. Dobré odpoledne všem a zvláště za volanty.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Tak jak jste na tom? Máte ještě stále půlku nádrže aspoň, nebo už je tam oranžové hladové očko? Pokud je to varianta B, tak doporučujeme najet do Globusu, do Ivanovic, na Hradeckou, protože na této čerpací stanici dneska aktuálně velmi výhodně, jak Natural 95 litry za 43 koruny 90 haléřů, tak taky nafta. Tady je cena na Hradecké u Globusu 46 korun 90 haléřů. To bude frko. Lehkou nohu na plynu s dobrou náladou, s krokodýlem a posíláme další pecku. Připravení škvoři a síla starých vín. Šťastnou cestu.
1: Šetříme s krokodýlem. Rádio Krokodýl.
2: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz. Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Vítejte v ráji promlsné jazyčky. V chlebíčkovém ráji.
2: Tady se splní vaše chlebíčkové sny.
3: Nabízíme široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších pochoutek.
2: Navštivte www.chlebíčkovýraj.cz a zažijte lahůdkové dobrodružství. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
3: Chlebíčky z chlebíčkového ráje. To můžu.
2: Chlebíčkový ráj.
4: Nebeské pochoutky, prochuťové buňky.
5: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Příjemné úterní odpoledne, nejenom na cestu domů z práce Linkin Park z Krokodýla. Teď jedete možná z nákupu, ze cvičení, z prohlídky, bytu nebo u ortopéda a Míša se mimochodem taky chystá. Teď ovšem na zprávy.
1: Přeji vám hezké odpoledne. Váleční konflikt na nečisto a neb kurz přežití ve Vyškově. Více už za chvíli.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: 16. právě odbyla a připravená je pro vás Whitney Houston. Tak to roztančíme, krokodýláci, nenom v autě bude Gone, Gone, Gone. David Guetta tedy Swims připravení. Nevím jak vy, já jsem optimista.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Nádherné odpoledne, takhle krásně bude do čtvrtku, krokodýláci, tak si to užívejte. V Brně máme teploty až 23 stupňů, zatímco Žďár má nádherných 21. I středa bude jasná. Odpolední maxima na Moravě 23, na Vysočině 19 stupňů.
2: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Jsou tu zprávy, vítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Doveze pacienta až tam, kam je třeba. V Brně jezdí první plně elektrická sanitka. Do flotily svých sanitních vozů ji letos v září zařadila Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Otázkou, na kterou teprve odpoví ostrý provoz auta, je reálný dojezd.
0: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
3: Neobvyklé a náročné situace zažívají v těchto dnech novináři a humanitární pracovníci ve vojenském prostoru ve Vyškově. Speciální kurz přežití je má připravit na nebezpečí, která mohou zažít nejen ve válečných zónách. Světová zdravotnická organizace označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou Irkutského institutu pro boj s morem a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy. Hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11.
4: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Odpolední doprava v Brně na Moravě ve špičce. Problémy známe s Markem.
5: Jasné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně se po pojíždí v Žabovřeské ulici za Královým polem ve směru na výstaviště. V obou směrech jsou kolony v opuštěné ulici a také na Zvonařce. Hodně plná je Rokytova ulice ve Vinohradech ve směru na Líšeň. Dvě osobní auta se srazila na trase z Brna do Svitav za Českou u sjezdu na Kuřim. Na Vrchoslavské dálnici D2 si postojíte před Brnem od 3. kilometru a na dálnici D1 z Brna na Vyškov je přerušovaná kolona mezi 202. a 212. kilometrem a v protisměru to jede pomalu mezi 206. a 196. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pohodové úterní odpoledne všem s krokodýlem. Po práci, po nákupu a třeba před kroužkem svých dětí, jak to máte? Ať se jim dobře trénuje, protože počasí na to mají luxusní. A bude hantec.
1: Zdar jak svíňa skrok z té debrecínky a kalosci. Už vás někdo casnoval za lapli?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, co se stane, když žena přijde na to, co vlastně chce? Rozmyslí si to.

0: Krokodýl na cestu z práce, Oldies but Goldies, 90. Ježiš, to byly časy.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A to valil i Hantec na plný pecky krokodýláci, proto je taky tady Žanek Hlaváček, že jo, už jsme to tak jakože zavedli jako poklad tohleto. Jsme rádi, blahopřejeme Žanku. Co tam dneska máme? Zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa, skrok z té debrecínky a kalosí. Už vás někdo casnoval za lapli?
0: Tak jako děcko asi snad skoro každýho, ne?
3: S někým třepat.
4: Třást nebo když jako jdete a někoho taháte.
5: Tahat.
0: Tahat přesně, ale za co, holky?
2: Jestli vás někdo casnoval za lapli, tak vás tahal za uši. Žádná příjemná věc, když si ve školách. Dneska už se to nedělá, takže klíďo píďo můžete mít. Betelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A ráno betelnou snídaní s krokodýlem.
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
6: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
7: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot. Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
8: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
11: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
12: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl.
13: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
14: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
15: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
16: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
17: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
18: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
19: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let.
3: Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
20: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krásná léta 80. Midnight Oil Beds are burning a valíme na kometu.
1: Kometa, krokodýl, krokodýl.
0: Hezký odpoledne, hlavně vám modrobílé velké rodině kometňácké, protože právě teď připraveny vstupenky pro toho, kdo nemá permanentky. Fandíme brněnskému hokeji, studio 603 103 103. Zápas komety, ten domácí, ten nedělní krokodýláci. Včera motor České Budějovice kometa, tak tam chyběla bojovnost, dopadlo to bledě. Pozítří je Sparta Praha, kometa Brno. Kdo chce dva lupeny na kometu? 603 103 103, dobré odpoledne.
2: Je, ahoj,
0: kde tam?
2: Tady je Petra.
0: Petra, odkud?
2: Ze Šanova na Znojemsku.
0: Skvělý, uděláš si cestu v neděli do Brna na hokej, Péťo?
2: Určitě, já jsem z Rajhradu, původně manžel z Brna, takže...
0: Ty jsi Rajhraděčka, super, tam jsem chodil do školy. Ke kostelíčku, na matlašku.
2: No,
0: co ty? Odchodila jsi tam základku, nebo ne?
2: Ano,
0: no,
2: odchodila.
0: Pěkně, tak. Možná jsme podobní ročníky, tak, ale taky možná jsi o 15 let mladší, nevím. Peťo, pojď nám zafandit. Jako bys byla na stadionu v neděli v 5, začínáme proti Škodě Plzeň, přijedou Indiáni, doufám, že vyprášíme. Kolik to dopadne v neděli, ten špíl?
2: Já si myslím, že by to mohlo být třeba 3-2.
0: 3-2 je dobrý tip, pojď, jedeme. Kometa!
2: Kometa! Kometa!
0: To je hlas, ten se nestratí tam někde blízko kotle. Jo, krásně si to užij a potěšte se mnou vzhůru Brno. A ty máš jet.
2: Vzhůru Brno.
0: Ne, počkej. A ty máš jet. Brno, kometa. Jo.
2: Jste vypadli tak, na chvíli.
0: Tak pojď vzhůru Brno.
2: Brno, kometa.
0: Máš dva lístky na neděli. Užij si to proti Indiánům. Zdarec.
2: Děkuji, čau.
1: Krokodýl fandí brněnské kometě.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno Sokolova 714/2K.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Pozor! Velký výběr vinylových podlah v Rybinovém vzoru, kvalitních koberců a PVC. Možnost dodání včetně instalace. Všechny podlahy najdete na www.podlahy-binder.cz. Opakuji, www.podlahy-binder.cz nebo navštivte vzorkovnu v Empaláci.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Tati, co je to hybrid?
14: To je auto.
13: A co je to superhybrid?
14: To je Chery.
15: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
16: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
17: Více na cherrymotor.cz.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
19: Je dobré mít se kam vracet. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: si na sněhu a máme tady základní uměleckou školu pana Františka Jilka. Taková pěkná exkurze děcka, pojďme se pozdravit. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Sakra, mají pěkný hlasy, to je dobrý, že? I zprávačka je z toho nadšená, takže přátelé, pátá hodina je tady za půl minuty. Jdeme na to, co máš do zpráv, Míšo.
2: Přeji vám pěkné odpoledne. Řidiči by dnes v Brně měli počítat s hustším provozem. Více už ve zprávách.
3: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Inscenace Matka nabízí divadlo Reduta v 19 hodin. Komedii Můj báječný rozvod nabízí divadlo Volka Polívky v 19 hodin.
3: Rádio Krokodýl.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: šíříme
6: dvojnásobíme investice.
5: Přijmete
6: to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak je 5:01 minuta, krokodýláci. Dáme si Spin Doctor Stu Princess. Bude Shakira a Burna Boy, die, takže pošleme to směr Rajhradice, Rebešovice, protože tam to ty holky mají prostě strašně rády. Taky bude Sena, taky bude Král Popu. A to milují naši kluci, takže speciálně do Kulova Útěchova, hlavně pro Alexe, který zbožňuje They Don't Care About. Je snad to, že má 10 dobrý vkus, co?
9: Akce týdne Komolšrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po 17. hodině je tam krásných téměř 24 stupňů Celsia, takže je to velká paráda tady pro Brno. Vyždá, že taky krásně 21 stupňů a těšíme se, na středu bude zase pěkně jasno. Na Moravě odpoledne 23, na Vysočině 19 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Řidiči by dnes v Brně měli počítat s hustším provozem. Na výstavišti totiž začal 67. mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté od rána dohlížejí na dopravu v okolí areálu a na hlavních příjezdových trasách. Návštěvníky vyzývají, aby na výstaviště přijeli městskou hromadnou dopravou.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
2: 60. narozeniny dnes slaví Evžen Boček, kastelán zámku Milotice na Hodonínsku a autor knižní ságy o aristokratické rodině Kostků, kteří zdědí zchátralý zámek. Podle prvních dvou dílů série vznikly úspěšné filmové adaptace v režii Jiřího Vejdělka. Dosud poslední knihu vydal loni v listopadu.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
2: Krajský soud v Brně dnes otevřel případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Žena na ubytovně zasadila podle obžaloby milenci přes 158 bodných a řezných ran. Za pokus o vraždu a vraždu s rozmyslem a zvlášť surovým způsobem jí hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest až do životí. Italský tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezonu. Prvního hráče světového žebříčku nepustí na kurty přetrvávající problémy s pravým kolenem. Kvůli nímž nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu.
11: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak jak teď vypadají hlavní krajské silnice, rychlostní silnice, dálnice? Víme to s Márou.
12: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Popojíždět budete na dálnici D1 cestou z Brna do Vyškova mezi 200 a 212 kilometrem. Ucpaný zůstává i příjezd do Brna po bratislavské D2. Přímo v Brně si postojíte na Zvonařce a v opuštěné ulici v obou směrech. Kolona je také v Rokitově ulici ve Vinohradech ve směru na Líšeň. Vážná nehoda dvou osobních aut pak komplikuje provoz na trase z Brna do Uherského Hradiště v Bučovicích. I tady se připravte na zdržení, a to z obou směrů. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Margit Pálek.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz

0: Pět hodin, pět minut, pohodový čas, pohodová skupinka ze základní umělecké školy, tak ještě jednou si řekneme, děcka, zdarec!
1: Zdarec!
0: Pochvala jak svíňa a půjdeme za zlatíčkama, ptáme se dneska, kde se bere duha.
2: Když peší a je velký bez, tak vyjde duha.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. A není potřeba mu to každých 6 měsíců připomínat.

0: 6. říjen, to by měl být těžký podzim, ale je tam skoro leto, krokodýláci, takže se hodí i Texas Summer Sun a jdeme po 4:45 za zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Naše oblíbená školička na Lesné, zdravíme děcata a dneska řešíme to, co se děje v počasí, které je úplně jiné než to, co máme právě teď. Děcka, kde se bere duha? Kdy k ní dochází, víme?
2: Když svítí sluníčko a prší, tak vejde ducha.
3: Když jsou blesky a prší, tak jak už skončí ta bouřka, tak vyjde duha.
4: Když prší a je velký blesk, tak vyjde duha.
0: První chlapeček, velká pochvala, myslím, že stejný názor má na to i tatínek prasátko. A pozor, děcka, doufám, že to taky víte, protože na konci duhy je co?
5: Duha se ukáže jen, když prší a do toho svítí sluníčko.
4: Jiu.
5: A víte, co najdete na konci té duhy?
4: Ne.
6: Najdete tam poklad.
4: O.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: No, děcka, tak doufám, že už jste ho našli, nebo že ho třeba někdy najdete. A jinak každé ráno 103 pokladů pohádkových koláčů, snídaně zadarmo s krokodýlem.
1: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokolídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Partnerem snídaní s Rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
8: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
7: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
9: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
10: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na masné uzvonařky. Více na autonova.cz.
1: Rádio Krokodýl.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
15: Viděl jsi to?
16: A co, jako?
15: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
16: No má bejt.
15: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
16: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
15: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
16: Radši dopij a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
17: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Speciálně hlavně k nám do Kulova Utěchova pro našeho nejmladšího desetiletého Alexe Holíka, co miluje They Don't Care About Us. Lexiku, doufám, že ti to udělalo radost. Michael Jackson dohrává a jdeme hrát o 124 tisíce korun za zvuky do ruky krokodýly právě teď. Moc pěkná částka, 124 tisíc. Pro toho z vás, kdo je starší 18 let, souhlasí s výherním řádem a rozkoduje, co za činnost probíhá, když slyšíte právě tenhle ten zvuk Rádia Krokodýl. Studio 603 103 103, linka volná, jak začne zpívat Katy Perry. Krokodýl.

0: Jako by předpovídala počasí, krokodiláci, dneska horko, ale za pár dnů to bude chladný. Katy Perry, Hot and Cold.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Tak a komu se povedlo ve správnou chvíli chytit se na naší krokodýlí studiové lince? Dobré odpoledne, Petr, halo.
2: Dobrý odpoledne, tady Jarek.
0: Jarek, výborně, náš věrný krokodýl ze Žďárce.
2: Ano, hezky. Správně.
0: Jari, to znamená, to jsme kousek od Tišnova, že jo?
2: Jasný.
0: Tam by mohly růst nějaký hřibky. Co, jak to tam máte teďka?
2: A špatný, je to špatný.
0: Zaschlý, sakra. Jsem si říkal, udělám si výlet někam dál a chtěl jsem tím směrem, takže dobře, nepojedu. Tak, Jara, víme, že... Jara...
2: Není problém.
0: Dobře, dobře, tak si dáme vědět. Jari, tam máme 18, souhlasíme s řádem, to furt platí, že to jsme cajk, že jo?
2: Jasný, super, jasný,
0: děkuju, děkuju. Zvuk za 124 tisíce zní takto. Tak, co si tam 14 kiláků západně od Tišnova vymyslel v podhůří a Českomoravské vrchoviny?
2: To je svazování železa.
0: Aha.
2: Svářečku, jako myslím elektrickou. Elektrodama.
0: Dobře, sváření železa. Pane arbitře, co na to říkáte? To je docela dobrá varianta, že bychom do toho trošku typli, ťupli. 124 tisíce, elektrická svářečka. Pozor! Tak prej dobrý, že to tady snad nikdo ještě neříkal, ale musíme zvednout bank. Jari, děkuju moc, do Žďárce, krásné podzimní dny a ať nám ty hobby ještě snad trošku povyrostou. Mně se tam moc hezky.
2: Dobrý,
0: ahoj.
2: Taky tobě a pozdravuj všechny tam okolo sebe.
0: Děkujeme, jo? Nápodobně, ahoj. Ahoj.
3: Pusťte slunce do svého domova. Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux. A pozor, akce. Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz
1: Rádio Krokodýl.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Hledáš práci? Pojď pracovat pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Chceš být u projektů, které zlepšují prostředí, ve kterém žiješ? Oceníš rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Mrkni na volná místa. 82% zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje se těší do práce. Přidáš se? www.kariera-jmk.cz
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Restaurace Kamel na Mojmírově náměstí znovu ožila. Vaříme výhradně poctivou českou kuchyni a na talíř vám naložíme pořádnou porci jídla. Vybrat si můžete z 5denních menu a pochutnáte si na nich už od 145 korun včetně polévky. Na Čepura de Gaz 10 i 12 a Kozel 11. Kamel Restaurace CZ.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
15: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Haleluja, ještě pořád neprší krokodýláci, pohodu a relax na všechny frekvence krokodýla na Moravu, Vysočinu, do Jihlavy, Krebešovicím a i Hodonínu. A do Jihlavy speciálně indoor golfistům na relax golf, Michalovi Oldovi zvlášť. Míša má zprávy, šestá je tady za 2 minuty.
1: Přeji vám pěkné úterý, 20 let provozu odletového terminálu na brněnském letišti. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pomoc chutná sladce. Brněnská charita pořádá každoroční sbírku Koláč pro hospic. Výtěžek sbírky podpoří brněnskou domácí zdravotní péči a paliativní pokoj v domově pokojného stáří na ulici Kamenná v Brně. Stánky s koláči najdete ve středu 7. října na Mendlově náměstí České, na hlavním nádraží u fakult VUT nebo v budově krajského úřadu na Žerotinově náměstí. Přispět lze také po celý říjen online na www.kolacprohospic.cz. Zakousněte se s námi do pomoci. Děkujeme.
3: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Brno, Sokolova 714/2K.
6: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
7: Ach jo, to je hrozná práce.
8: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz
3: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity s krokodýlem. Dáme si OMD, je právě teď 18 hodin přesně a pošleme Walking on the Milky Way hlavně záchranářům ke svaté Aně a taky borcům z ochranky. Ava Max, Králové královny připravená a život je krásný.
10: Život je krásný i na konci světa.
0: Doufám, že souhlasí všichni bratři a všechny sestry. A hej brácho, si dáme taky 18 hodin pryč, připraven i Avicii na krokodýlu.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak teploměr dneska stále vede, protože na něm je při 18 hodinách 21, ale i 23 stupňů Celsia. To máme tady v Brně takový rozptyl. Kravák nahoře 23, nádhera. Šedbořice 21 stupňů, Šepkovice 21 stupňů, pěkná práce. A středa, zítřek zase jasná, slunečná, zoncna bude rumplovat a odpoledne bude 23 na Moravě, 19 na Vysočině.
12: Jaké počasí je dnes? Řekne Orion Wellness. Partnerem počasí je Wellness Orion Brno Lesná. www.wellnessorion.cz
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 20 let je v provozu odletový terminál na brněnském letišti. Za tu dobu odbavil skoro 10 milionů cestujících. Stavba s netradičním tvarem stála 250 milionů korun. Letiště v Tuřanech postupně prochází úpravami. Vedení Tišnova se zatím nepodařilo získat nájemce hotelu Květnice. Zájemci se mohli přihlásit do zářijové elektronické aukce, kde byla vyvolávací cena nájmu 50 tisíc za měsíc. Podle radnice ale nový nájemce prostor zřízení nevzešel. S uchazeči budou teď ještě jednat. Vedení města taky zváží úpravu podmínek pro příští aukci. Český pavilon na letošním frankfurtském knižním veletrhu zve na literární pobřeží, které nelze najít na žádné mapě. Česko je letos čestným hostem tohoto největšího knižního veletrhu na světě, který bude slavnostně zahájen dnes večer a potrvá do neděle. České hokejistky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa v Ostravě navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Turnaj se v porubské Torax aréně uskuteční od 8. do 16. ledna.
7: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dopravu na konci špičky v Brně na Jižní Moravě. Velice dobře známe s Martinou.
13: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně Jehnicích ve směru na Vranov zasahují záchranáři u nehody osobního auta. S opatrností projede taky Vadlově. Na trase z Brna na Uherské Hradiště v Bučovicích došetřuje policie srážku dvou osobních vozidel. Postojíte se tam v koloně v obou směrech. Další nehoda dvou osobních aut se stala na trase z Veselí nad Moravou na Bzenec u odbočky na Moravský Písek. Na Třebičsku mezi Jinošovem a Velkou Bíteší zasahují záchranáři u střetu osobního auta s motorkářem. Počítejte se zdržením v obou směrech. Plná je stále na D1 směrem z Brna na Vyškov mezi 204. a 212. kilometrem a 3-kilometrovou kolonu čekejte na D2 na příjezdu do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz.
0: Příjemné pozdní odpoledne všem s krokodýlem, ať žijete indoorem, outdoorem, relaxem, nejenom v hlavě. Blíží se nám konec sezóny na zeleným, tak si to musíme pořádně užít jako ranní snídaně za úsměv od krokodýla. A nejenom golfisty, zdraví Peťan Holík a posíláme Kings and Queens.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden historický. Vážení televizní diváci, dnes při příležitosti zahájení barevného vysílání Československé televize poprvé vítáme mezi námi i majitele barevných televizorů. Dobrý večer, soudruhu první tajemníku.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: 7:15, pryč krokodýláci, každý ráno super snídaně a vy to občas minete a to samozřejmě není fér.
1: 103 snídaní za úsměv pro Brno a Jižní Moravu s rádiem Krokodýl.
0: Jak zpívala Lily Allen, not fair, ale nebojte, jednou se vám to určitě podaří, protože my každé ráno vyrážíme do ulic Brna Jižní Moravy a máme fantastické pohádkové koláče. Všechno je z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal úplně zadarmo. Dneska ráno to byla Lesná.
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc jí nechce, co?
3: Ne.
4: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme. Tady máte snídaně.
3: Děkujeme.
5: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní. Stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma. Moc děkuju. Vážím si toho.
6: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
0: Jo, my jsme rádi, nadšení, zdravíme všechny a mimochodem zítra nevím, kudy to Jirka veme, ale každopádně bude muset buď přes Chrlice, Rebešovice, Rajhradice, anebo přes Modřice a Hršpice. Zítra ráno po ránu vyhlížejte krokohlídku tady kousek na jih v Rajhradě. Dobrou chuť!
1: 103 snídaní za úsměv s rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej! Víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. To nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. brunofamilypark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. Ekondomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
13: Pusťte slunce do svého domova.
14: Ať už stavíte nebo měníte stará střešní okna za nová, zvolte energeticky úsporná střešní okna Velux.
13: A pozor, akce.
14: Za každé okno získejte zpět až 2,5 tisíce korun. Nakupte už nyní ve všech prodejnách Pro X 2000 a také na e-shopu. Střechám opravdu rozumíme a poradíme s výběrem. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
17: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
18: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
19: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
18: A kde to najdu?
19: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
18: A nemáš nějakou slevičku?
19: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
20: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
21: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
21: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
22: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
23: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Tak holky, to je hezky návrat do puberty začátku Krokodýla, což Backstreet Everybody pro všechny.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl a tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. A každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc, celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Pak nám napište jeho příběh na www.81pomáhá.cz. Tak pro koho byste chtěli klimatizaci zadarmo? O kom víte, že by mu pomohla? www.81pomáhá.cz. Těšíme se. Radio

0: Tak to jenom pro fotbalisty a nejenom pro fotbalisty, taky pro cestovatele a nadšence, co mají rádi neobvyklá místa a poznání. A právě proto tady teď máme cestovatele.
1: Krokodýl cestovatel.
2: Krokodýl cestovatel.
3: Krokodýláci, letní sezóna skončila, nastává období, kdy můžete vyrážet na poznávací cesty a z jedné z nich se vrátil náš kamarád, kapitán obrazů z cest Dušan Procházka. Tak co si navštívil, kapitáne? Servus.
4: Ahoj Petře. Jedním z mých cílů jsou ostrovy severního atlantického oblouku od Kapverd po Island, neboli od rovníku k polárnímu kruhu. Lákají mě divokostí, přírodou i kulturou. No a já se právě vrátil ze svého 19. atlantického ostrova Stayseri, který je součástí Azor.
3: Hele, moc krásný fotky už jsem viděl. Pokud létáš do takových míst v Atlantiku, s čím je tam třeba počítat?
4: Tak je to především délka letu. Často s přestupem člověk musí počítat i s proměnlivostí počasí. To platí především pro ty Azory, britské a Faerské ostrovy a pro Island. My jsme byli na cestě třeba 20 hodin mezi přistáním v Lisabonu a čekačkou 6 hodin. Přistávali jsme pak v noci, v dešti a silném větru. A druhý den ale bylo vedro a na kraťasy.
3: A vyplatí se taková cesta?
4: To záleží na prioritách. Někdo očekává válečku a koupačku, jiný zas pěší túry deštnými lesy. V této době a na místech, jako jsou Azorské ostrovy, je právě cílem příroda, historie, gastronomie a kultura. My jsme s kolegy bydleli v pevnosti ze 16. století a drsný Atlantik, divoká příroda i každodenní výpravy za dobrodružstvím měli své neobyčejné kouzlo. Tak ahoj, krokodýly!
3: A na viděnou 4. 18. listopadu na tvých super přednáškách o cestování v Brně v Café Prah. Těšíme se. Odysseova cesta a vše o Kanárských ostrovech. Salut, Dušané!
4: Ahoj!
1: Krokodýl cestovatel. Rádio Krokodýl. Petr Holík. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
5: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherrymotor.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
13: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
14: To máte veku, vlašák, šunku, vařené vejce, okurek, sýr, papriku, všechno nakrájet, namazat, nastrouhat, nazdobit.
15: A proč tak složitě? Na pár kliků máte chlebíčky až u dveří. Nebo se zastavte v naší nové prodejně na Pálavském náměstí 2D v Brně.
14: Široký výběr chlebíčků, mini chlebíčků, kanapek a dalších lahůdek.
15: Chlebíčkový ráj. To jsou chlebíčky pro všechny mlsné jazyčky.
14: www.chlebíčkovýraj.cz.
16: Chlebíčky z chlebíčkového ráje, to můžu. Paní ředitelko, můžu na chviličku?
17: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
16: Dnes musíte vybrat.
17: Mám tady pro vás předvýběr a
16: rozšíříme
17: výběr. Dvojnásobíme investice.
18: Přijmete to riziko?
16: Ale je to na vás.
19: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
20: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Mikulova, David Koller na Krokodýlu, tak pozdravíme právě tam do Mikulova, hlavně všechny golfisty klubu Kardinál, šéfa doktora Víta Buchtu a všechny vinaře a taky makléře. Sobotní setkání ve sklípku u vínka, to fakt nemělo, doktore, chybu. Teď přesně 19. hudbí, Krokodýláci, budeme hrát na přání. Dobrý večer všem.
1: Skalní mlýn žije. Přijďte v sobotu 10. října od 1:30 na Skalní mlýn v Moravském Krasu. Čeká vás řemeslný jarmark, vinaři, gastrostánky a hudební vystoupení cymbálové muziky Grajcar, Michala Hrůzy a kapely Legendy se vrací. Vstup je zdarma. Přijďte 10. října na Skalní mlýn.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity, teď po 19. to bude hodně podle vás. Připravená je slza. Ztrácím lhutu záruční, krokodýláci, další pecky pak vyberete, vy, těšíme se.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A zahříváme se, oblíkáme se, trošku se tam ochlazuje, v Brně už jsme na 21, v Šidbořicích jsme na 17 stupních Celsia a zítra budeme mít krásnou slunečnou středu, má být jasno, odpoledne 23, na Moravě 19 stupňů na Vysočině. A tady jsou hlavní události 6. říjnového dne.
3: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Tento týden startuje v Brně mezinárodní komiksový festival Koma 26. Vypukne ve čtvrtek v bývalé káznici na Cejlu v Brně. Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovalo opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. Nádrž je nyní zaplněná asi ze 30%.
3: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis vám přináší Master DC, jediný IT partner, kterého vaše firma potřebuje. www.master.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak už je to pohoda na silnici, daleko lepší, krokodýláci, jenom na některých místech. Martino?
5: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 se zdržíte u Holubic mezi 209. a 212. kilometrem směrem z Brna na Vyškov. Na D2 dejte pozor na 15. kilometru směrem od Brna na Bratislavu, stojí tam u krajnice porouchané osobní auto. Na trase z Brna na Uherské Hradiště v Bučovicích se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Před místem je skoro 2-kilometrová kolona. Na Vyškovsku na příjezdu do Slavkova směrem od Křenovic havarovala 2 osobní auta, zasahují tam záchranné složky a doprava zpomaluje v obou směrech. Pro Rádio Krokodýl Global Assistance Martina Podleská.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásný večer všem s krokodýlem, směr Chrlice i Úpice, zdraví krokodýl. No, ladíte nás i v Královéhradeckém kraji, tak jako třeba v Liberci, takže Špica, děkujeme velice a posíláme slzu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: napsání.
1: 7 hodin, 7 minut, krokodiláci, číslo 603 103 103 je to, na které byste měli volat, pokud chcete dát písničku na přání. A teď to tady furt zvoní. Kdo tam asi bude? Já tak trošku tuším, já to schválně zkusím. Krokodýl Petr, dobrý večer, Dodie.
2: Hezký večer, tady Die.
1: Já jsem to věděl. Pěkně, zdravím tě, nazdar Mari, jak se máme?
2: No, teďka dělám božičky, takže to zase prodám.
1: Jo, počkej, ty je teďka nesmažíš, ty je teďka lopeš a pak to prodáš jako vyloupané ořechy.
2: Osušené,
1: vyloupané. Já bych si dal pár ořechů, člověče. Alebo pražených. Takže prosím tě, co si dáme?
2: Já donesu.
1: Dones. A počkej, ty jsi vyhrožoval, že přijedeš už minulý týden a nestavil ses.
2: Jo, mě něco do toho vlíklo, protože jsme museli, plánu. A tak já si takže stavím teďka 9. 10.
1: Kdy teďka? 9. 10. Takže to je jako pátek, sobota.
2: Mm-hmm.
1: Jo, dobře, tak pátek tady určitě budu.
2: Ale jestli mě pojede spoj, určitě pojede do Brna, že jo?
1: Mari vlastně pojede, tady samozřejmě pojede, prostě dojeď, jo? Dojeď, rádi tě tady uvidíme, vem sebou něco dobrýho, jo? Třeba nějaký vídeňský salát.
2: Jo, udělám.
1: Co si dáme zahrát, řekni.
2: No, mi se strašně líbí Bob Sinclair, to Hold On.
1: World Hold On je super pecka, to jsem miloval. To jsem měl fantasticky rychlý španělský auto, černý, a to jsem úplně miloval, tu písničku, takže pustíme to komu?
2: No, vám do rady, protože jste dobrý moderátor.
1: Děkuju. A ty to pustíš ještě tam u vás. Komu, prosím tě?
2: No, pro všechny lidi, kteří mě znají a mají mě rádi.
1: Fajn, děkujeme moc, Mari, zdravíme Nady. Směr Znojemský kraj a přejeme krásný večer. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Mojí
1: mamce.
0: Jak se jmenuje mamka?
1: Diana.
0: Diana, tak mamko, Dianko, krásnou cestu, dobrou náladu a mějte se báječně s krokodýlem nejenom na cestách. Pěkný večer do Dolních Kounic. Papa, taky ahoj.
1: Shledanou.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: já sám Morava celá, protože jí hraje Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, na Moravu Vysočinu, do Bojanek a i k Hodonínu a myslím, že teďka jsme někde, ale úplně jinde. Halo, dobrý večer.
2: A dobrý večer, tady Radka a Anička ze Žatčan.
3: Žatčanáci, krásný
2: Žatčanáci,
3: večer.
2: Ano, opět.
3: Holky, jak se máte v Žatčanech? Dobrý všecko.
2: Máme se dobře, máme se dobře.
3: To rádi slyšíme. Co chcete dát zahrát, holky?
2: Tak dali bychom zahrát asi opět od Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou.
3: Dobře, a bude to pro?
2: No, samozřejmě pro pána Andělu.
3: Hezky, ten bude potěšený.
2: Na přehradu, no, on si nemohl včera vzpomenout. Na jména říkal nějaký děvčata, že mu volali, tak...
3: To jste vy dvě holky?
2: Dneska, ano,
3: no,
2: to nekecejte, jsme my ty holky.
3: Nekecejte, no super, tak to si hned píšeme, takže Radka a...
2: Anička.
3: Anička, Radko, Aničko, Zlatíčko, vítejte v klubu Andělů, super, super.
2: Ano, děkujeme.
3: No, jsme nadšení, paráda, paráda, paráda. A děkujeme za pozdrav teda pro kluky a i na Prigl a kam ještě?
2: No pro vás, určitě pro vás, jasně. Do Slavkova samozřejmě, posloucháme vás každý večer.
3: Tak jsem rád, že se to dneska povedlo a že jsme si to dopřesnili s těmi novými andílky v našem klubu. Děkujeme, krásný večer, do Žatčan přejeme. A posíláme Zatancuj si so mnou. Děvča zo Žatčan. Holky, mějte se, ahoj.
2: Ráda, ahoj, ahoj.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
1: Partnerem snídaní s rádiem Krokodýl je rodinná pekárna Kulhánek a Drápal. Když kvalita není jen slovo. www.kulhanek-drapal.cz.
2: Partnerem snídaní je Bruno Family Park, nejzábavnější herní centrum na Moravě. brunofamilypark.cz.
1: Partnerem snídaní je Czech Healthcare, váš dodavatel prostředků pro osobní hygienu.
3: Partnerem snídaní je resort Baldovec v Moravském krasu. www.baldovec.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
5: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Nádherně roztancovaný Krokodýl, písničky na přání, 19 hodin 29 minut. Naše aplikace Rádia Krokodýl, případně telefonní číslo 603 103 103 je to, na které můžete volat, objednávat a dělat si s naším rádiem radost. Doufám, že máte pohodu, krokodýláci. Ať jste doma, v práci, nebo ještě řídíte směr domů, třeba do Kounic.

0: Unstoppable today, mimochodem poslouchá i mamka Dianka, takže mamko Dianko, na ty kounice jedeme pijánko, doufám, že máte všichni, co držíte volant, dobrou příjemnou cestu, teď už pokud možno taky bez kolon.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: 19.33, přesný čas na Moravu Vysočinu, do Horních Bojanovic a i k Hodonínu. Zdravíme s Krokodýlem, ale teďka jdeme někam úplně jinam. Halo, dobrý večer, kdo je tam?
2: Hej, Pavel Janša, zákonu se říče.
0: Pán Andělů, krásný večer, do Mezříče, Pavlíku, zdravíme, vítáme, ahoj. Vidím spousta andělů stále kolem tebe, to je moc dobře. Koho dnes budeme zdravit z andělky?
2: A pro dneska by jsme pozdravili prvním anděle Eliškovi, já už jsem jim dlouho nehrál.
0: Ano.
2: Oni dneska hrozně moc pomohli, zavezli mě ještě o 20 km potom dál.
0: Wow, děkujem Eliškovi, děkujem.
2: Moc za to všechno. Potom Terese, samozřejmě takové mladé slečně, která mě už vedla několikrát, Kláře a Radice a samozřejmě všem těm, kteří mě celý život, celou dobu, co jsem tady nahoře, pomáhají ze vším a chtěl bych jim poděkovat za to všechno, co pro mě udělali, že mám strašně rád a hrozně bych chtěl ještě poděkovat těm dvou paním, kteří nám volali, Radice a Aničce, za to, že mi zahráli a moc zdravím do Začan.
0: Dámy, vítejte v andělském klubu, ano.
2: Do Brna, do Slavkova, do Velkého Mezeříčí a do Velké Bíteše. Chcím poděkovat za to, že se starají o ty andělky všichni, že mám se rád a samozřejmě mám rád hlavně tebe, mám rád celý Krokodýl a Kometu. Jo. Takže všechno díky vám za všechno a pozdravuji všechny andělky, které potkáš, ať se ti všechno daří. Díky moc.
0: Děkujeme, krásný večer. Zdravíme všechny anděly.

0: Nádherná pecka ze začátku 70. Energy. Rolling Stones, mimochodem i Dožadčan, Radce, Aničce, holky, vítejte v klubu.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem, stále na přání. Můžete si volat 600 300 303, případně zkusit naši aplikaci, nechat tam buď SMS zprávu, případně to tam zkuste namluvit. I to lze, krokodýláci. Teď ale jdeme na telefon. Halo, dobrý večer.
2: Ahoj Peťulko, Peťa z Žďáru.
0: Ahoj do Žďáru, nazdar Vysočino. Peťo,
2: čau.
0: Tak jaká? Míra v práci? Nebo už doma?
2: Teď přišel
0: tak
2: domů.
0: Tak moc zdravím, mávám. Co říkal včera na ten debakl proti motoru?
2: No, radši nic.
0: Dobře, radši nic.
2: Radši nic, Peťu.
0: Takže doufám, že pro chlapce naše to byla motivace, aby byli o to útočnější, bojovnější, rychlejší na ledě, až budeme po Z3 v Praze, co?
2: Tam vyhrajeme, my na Spartu umíme.
0: Říkala jsi, jo, já
2: si věřím.
0: Já si myslím, že my na Spartu umíme daleko víc, jak na motor České Budějovice, ano.
2: No, to 100%.
0: Tak, ty jsi říkala, že dáme bůra, tak to jsem fakt zvědavej.
2: Dáme bůra, no.
0: Dáme bůra. Co dáme teď, prosím tě?
2: No, Peťulko, dáme si The Fate on Ophelia, může být?
0: Může, Taylor Swift, jasný, no problém, a bude to Peti pro?
2: No, bude to pro Míru, pro tebe, pro Jirku Wienera, pro Alex, pro oba dva Milany, pro tu Kometu.
0: Ano.
2: No a pro všichni, co poslouchají.
0: Pro všechny dobré krokodýláky. Děkujeme krásně a hezký večer. Směr Vysočina až Žďár nad Sázavou. Papa, ahoj.
2: Ahoj, čau.

0: Parádně a hitově hraje Krokodýl na přání. Taylor Swift, Fate of Aphelia, a vy si voláte 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem, a to i do Stří Leg, kde poslouchá nezapomenutelná žena toho času v Kéniku z Palackého 17, sousedka Snová, Zdenička Votavová, která mimochodem na konci září narozeniny vždycky slaví, takže přejeme hlavně štěstí, zdraví, štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. Ty čísla Zdení, myslím, že klidně můžu říct, že letos jsou to 27., když to otočím, že jo, to je v pořádku. Takže hodně zdraví, hodně lásky, spokojenosti a stavební šikovnosti. Ať máte Zdení v cajku, terasu, bazén, plotky i zahradu a uděláte si na domečku ve Střílkách s bafanama pohodu a parádu. Tady pro vás od nás Brňáků, Bradley Cooper, Lady Gaga, Shallow. Všechno nej.

0: Tak se nám zrodila hvězda, krokodýláci do střílek s krokodýlem na sever, krásnej večer a všechno nej, Zdeníčko, krásně si to užívej. Loni to byly 70, takže teď jsou to 17, když tam já jsem to trošku přetáhl. 27, ne Zdeníčka, dneska slaví 17. Zdení, ještě jednou hezký večer, všechno nej a doufám, že tam je pohoda a že bude celé podzima, celozimu.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Celé podzim, celou zimu vítáme ty, co přišli z karate domů, takže směr Komárov. Pozdrav pro Peťulku, pro Karlíka, taky pro malýho Milánka, pro Adelku. K prorokovým, děcka, ať máte pohodu. Z Krokodýla zdravíme, že jste s náma ve spojení. Děkujeme. A než skočíme na telefon, kde máme Slavkováky, tak musím zase ještě jednou Slavkováka z aplikace Lukáše. Dobrý den, chtěl bych písničku Bad Habits pro vás do rádia, pro pána Andělů, do Hodonína, do Meziříčí, pro moji rodinu a pro Slavkováky. Lukáš ze Slavkova, jste parádní rádio. Krásná věta na závěr, Lukine, děkujeme. Děkujeme, moc si to vážíme, ceníme, doufám, že takový stále budeme. No a když hraješ tady pro Slavkováky, tak já mám na telefonu teďka děcka, zdar jak svině.
2: Zdar jak svině ze Slavkova. Zdravíme s Vildou úplně všechny, co pořád poslouchají Rádio Krokodýl, Zdeňka Bajkerosy do Šipkovic, Alex do Hodonína, pána Andělů, Lukáše do Slavkova, Zámeckou paní.
3: A všechny ostatní krokodiláky, kteří poslouchají a kteří nám věnují písničku.
2: A tebe, Peťane, samozřejmě zdravíme taky a něco tam hezkýho zahraj. Díky, zdar jak svině.
3: Zdar jak svině.

0: Krokodýláci, Bad Habits, Ed Sheeran.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Aj Milušce, aj Mirkovi, ke Kašíkovým, Dolíšně, aj Sinátorovi, Michaelovi a taky zvířátkům, hlavně pejskovi. Já doufám, že máte pohodu v Líšni, krásný večer tam všem v té nové aj v té staré. Taky na Vinckách, ať je pohoda s krokodýlem. A máme za 5 minut 8, dneska se nám to jako docela rychle naplnilo. Takže jdeme naposled na telefon, kdo to završí a čím významným. Haló, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Šepkovice, zdraví Peťana.
0: Ano, zdravíme směr Třebíč, dobrý večer k Šepkovicám. Nazdar, Zdeny, jak se máme?
2: Pohodový den, tak pohodově, no.
0: Tak to rádi slyšíme. Stala se nějaká mimořádná událost u vás?
2: Stala do rána, no, do rána.
0: No, co se stalo do rána?
2: Mám dalšího pravnoučka Dominika.
0: Zem se otřásla, včera jsme si říkali, jak si dává na čas a zas si to tak neprotáhli, jak u nás Péťa tehdy 3 týdny, takže on jenom asi tak 3 dny, Dominiček. Jaké má milý Dominiček, pradědečku?
2: No, tačky má velikýho, 50
0: hezky.
2: A měří 51 cm.
0: Tak to má po tatínkovi, to je v pořádku. Tak to gratulujeme, přejeme mamince hodně síly po tom náročném porodu tatínkovi, ať se moc nevožere, ať to pořádně zapije a chlapeček, ať vám dělá radost, pradědečku, co, že?
2: Jo, děkujeme.
0: Komu dál zahrajeme, řekni?
2: Písničku ti pošleme vnučce Karolince do Třebíčské porodnice, kde přivedla na svět toho mýho 3. pravnoučka Dominika.
0: Ano.
2: Karolínko, blahopřeji, hodně zdravička, štěstíčka, pozdravení pochopitelně i tvému Davidovi a úžasnému personálu na porodnici, takže Karolínka spokojená na to, jak trpěla, takže už se na vás těším, až budete doma. No a tím pádem pozdravíme všechny krokodiláky, teda i plavkováči, Pavlíkovi do Mezřice a Tajgrovcu z Klova Útěchova pošleme taky nějak písničku. A zdár, dneska to neřeknu, to zprostí slovo.
0: My děkujeme, Skulova Útěchová, krásný večer. Ať nám ty miminka dělají jenom samou radost, pradědečku. Zdarec.
2: Děkuju, čau, zdarec.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Z Krokodýla další hity pustím vám například Toploader. Bude Ed Sheeran. A budeme si zpívat taky Because the Night. Hity po 20. na Krokodýlo pro Brno a Jižní Moravu.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na Jižní Moravě opět slunečné počasí. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Na brněnském výstavišti začíná 67. mezinárodní strojírenský veletrh a dalších 5 doprovodných oborových veletrhů. V pavilonech si lidé můžou prohlédnout například novinky z oblasti robotiky, automatizace balicích linek nebo 3D tisku. Městská část Brno-střed dnes zahájila rozsáhlou obnovu parku Danuše Muzikářové. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Revitalizace přinese nové cesty, mobiliář, zeleň, galerijní stezku či vodní prvek. Několik smrtelných nehod se stalo v posledním období na dálnici D2 u Brna. Silničáři na situaci reagují instalací radaru, který má řidiče donutit sundat nohu z plynu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy

0: Krokodýl, rádio, které pro vás má něco extra.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Ano, na Krokodýlo věříme, že pomáhat má smysl a tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci gratis. Ano, společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Tak znáte někoho, komu by klimatizace zlepšila život? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.

Tady je Kroku Díl, tady je vaše rádio. Máme pro vás chutné snídaně pro celé Brno, celou Jižní Moravu. Za okamžik vám prozradím, kde je vyhlížet naši krokohlídku za malou chvíli. A mezi tím partička Jelen.

0: Jižní Moravu s rádiem Krokolín.
1: Jasně, že jo, vaše oblíbené snídany jsou zpátky. Naše krokolítka vyráží do ulic Brna Jižní Moravy. Stačí se na nás jenom usmát a každé všední ráno rozdáváme 103 chutných snídaní z rodinné pekárny Kulhánek a Drápal. Výborné pohádkové koláče.
2: Snídaně jsou za úsměv, jsme na Lesné a tady máme posluchačky. Pěkné ráno.
3: Já jsem Eliška a jdu do školy.
2: A moc se jí nechce, co?

0: Ne.
1: Já jsem Hanka a taky jdu do školy teďka.
2: Holky, my vám ten den zvedneme. Tady máte snídaně.
3: Děkujeme.
4: Děkuju Rádiu Krokodýl za snídaní. Stalo se mi to poprvé, že jsem dostala snídaní zdarma. Moc děkuju. Vážím si toho.
5: Potkala jsem krokodýla, dostala jsem dobrou snídaní a jsem z Lesné.
2: No a zítra po ránu vyrazí naše krokohlídka mimo Brno. Zítra nás vyhlížejte přímo v Rejhradě. Hned po ránu.
6: 103 snídaní za úsměv s Rádiem Krokodýl. Každé ráno vyhlížej v ulicích Brna a Jižní Moravy krokohlídku. Rozdáváme snídaně za úsměv.
7: Hej, víš, kde najdeš v Brně ty nejlepší buchty?
8: Ale i kváskové chleby, křupavé rohlíčky, lahodné koláče a spoustu jiných vypečených dobrot? Rodinná pekárna Kulhánek a Drápal, to nejlepší pečivo na Jižní Moravě.
9: Celoroční zábava pro rodinu za každého počasí. To je Bruno Family Park Brno. BrunoFamilyPark.cz.
10: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
11: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku. Největší výběr v Evropě. Diskrétní balení, doručení do 24 hodin i dárek ke každé objednávce. Už po 11. vítěz ocenění Shop Roku. E-kondomy.cz. S námi si to užijete.
12: Hledáte kvalitní fyzioterapii, tejpování nebo masáž? Využijte služeb zkušené certifikované filipínské fyzioterapeutky v rezortu Baldovec. Více informací na baldovec.cz.
6: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Jako každý podzim je potřeba svůj vůz připravit na zimní sezónu. Nezapomeňte zkontrolovat autobaterii, provozní kapaliny, ale i funkčnost brzd. Rádio Krokodýl dbá na prevenci.
13: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
6: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Jste s Kroku dílem, tohle vaše rádio. No a za okamžik se podíváme na to, jak vám pomůžeme třeba někomu z vás, pokud víte o někom, komu by pomohla třeba klimatizace k lepšímu životu, tak i o tom za malou chvíli. A mezi tím novinka od Leony.
1: Novinka rádia Krokodýl. Leony.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
1: Na Krokodýlo víme, že pomáhat má smysl. Tento týden nadělíme dalšímu z vás klimatizaci zadarmo. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Znáte někoho, komu by pomohla klimatizace a zlepšila mu život? Napište nám jeho příběh právě teď na www.81pomáha.cz. Tento týden nadělíme někomu klimatizaci gratis. No a do toho rozdáváme taky snídaně.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

Zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným, kdo jsem proměnil s nimi, bez sněh, gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti slepe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: I po devátce večerní z Krokodýl další hity. Dáme si Coldplay. Budou Big Mountain. A nebo Eva Farná.
2: Mám prostě od pámbička buky jako skříň.
1: Tak to vám bude hrát Krokodýl už za malou chvíli.
0: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě opět slunečné počasí. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Tento týden startuje v Brně mezinárodní komiksový festival Koma 26. Vypukne ve čtvrtek v bývalé káznici na Cejlu v Brně. Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovalo opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. Nádrž je nyní zaplněná asi ze 30%.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

0: Krokodýl, rádio, které pro vás má něco extra.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.
0: Ano, na Krokodýlo věříme, že pomáhat má smysl a tento týden nadělíme někomu z vás klimatizaci gratis. Ano, společně s 81 klima hledáme příběh lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Tak znáte někoho, komu by klimatizace zlepšila život? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá.

úterní krokodýlí pilíček se nám krásně rozjíždí. Máme 6. října, před námi skvělé hity. Já věřím, že úterní noci užijete, jak se patří. Tomu vám bude hrát krokodýl. Hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Valíme za dalšími hity ve vysílání Krokodýle s vámi Jarek, no a budeme blahopřát hlavně Hanuš dneska slaví, my možná i nějaké hezké výročí nebo narozeniny, tak dnešním oslavencům Jentonej.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě opět slunečné počasí. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Na brněnském výstavišti začíná 67. mezinárodní strojírenský veletrh a dalších 5 doprovodných oborových veletrhů. V pavilonech si lidé můžou prohlédnout například novinky z oblasti robotiky, automatizace balicích linek nebo 3D tisku. Městská část Brnostřed dnes zahájila rozsáhlou obnovu parku Danuše Muzikářové. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Revitalizace přinese nové cesty, mobiliář, zeleň, galerijní stezku či vodní prvek. Několik smrtelných nehod se stalo v posledním období na dálnici D2 u Brna. Silničáři na situaci reagují instalací radaru, který má řidiče donutit sundat nohu z plynu.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Krokodýlím pelíšku budeme pozdravovat vás, co nás ladíte a posloucháte tady v Brně na Lesné. Tam se ladí, tam se pěkně bude tancovat a bude se to rozjíždět u dalších hitů, tak si to užijte. Krásný poslech tady v Brně na 103 FM.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: I ty krokodýla jsou připravené, Jarek vám všem přeje krásnou noc, tu úterní, nezapomeňte, že Krokodýl je rádio, které pomáhá, pomáhá vám, co píšete na pomoc@krokodil.cz. Víte o někom, kdo by naši společnou pomoc potřeboval, neváhejte a napište pomoc@krokodil.cz.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra čekáme na jižní Moravě opět slunečné počasí. Teploty budou příjemné kolem 22 stupňů.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Tento týden startuje v Brně mezinárodní komiksový festival Koma 26. Vypukne ve čtvrtek v bývalé káznici na Cejlu v Brně. Střední škola polytechnická v Kyjově na Hodonínsku dokončila modernizaci, při které vzniklo Centrum technického a inovativního vzdělávání. Investice za zhruba 220 milionů korun zahrnovalo opravu školních budov i stavbu nové dílny pro automobilní obory či modernizaci vybavení. Kvůli suchu klesající hladina Vranovské přehrady po letech opět odkryla zbytky zatopené vesnice Býtov. Vidět jsou základy domů, kamenné sklepy či zbytky zdí. Nádrž je nyní zaplněná asi ze 30%.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít se s kým probouzet.
3: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Vychutnáváte si hit za hitem, Jarek vám všem přeje krásný poslech, hezkou noc. Spousty z vás stále v práci makáte, ať už někde v non-stopu, na čerpačce nebo někde ve fabrice. Tam všude vás zdravíme, samozřejmě do všech zdravotnických zařízeních, co jich tady je po Jihomoravě, tak vám pošleme další hit u nás na Krokodýlo.

0: Vaša.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl vám nabízí hit za hitem, Jarek přeje krásnou úterní noc. V Pelíšku budou další hity pro vás připravené, jinak mnozí z vás třeba brouzdáte i na Instači a víte, že právě dnes v roce 2010 vyšla vůbec první verze americké sociální sítě Instagram. Tak jenom, aby jsme věděli, odkud to zazniklo nebo kdy. Teď ale vy pohodu, dobrou náladu mějte a užívejte si z Krokodýla. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Tajný hrob ukrýval stovky uren. Brno připomene oběti minulého století. I na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. V místě hromadného hrobu více než tisícovky lidí na brněnském ústředním hřbitově vznikne pietní místo. Lidé minulého režimu, osobnosti vědeckého a kulturního života i zesnulé bez známé identity připomene pietní deska, do níž bude vyřezáno 1107 křížů podle počtu pohřbených v hrobě. Magistrát o tom informoval. Tak jenom, abyste věděli, co zajímavého se děje, kde ve městě Brně. Teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím
1: žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Z Novolišenské až po Lhády autobus číslo 63 začne jezdit už teď v říjnu. Ano, brněnský dopravní podnik zavede právě od října novou autobusovou linku 63, která bude spojovat uzel na Novolišenské s novou výstavbou v lokalitě Podhády. A vy možná se s ní už vozíte, tak ať si ji užíváte a užijte i další hity na Krokodýlu.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval zdál, si mé úzko, si krev